0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Hit Radio.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Někdo

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Radio Kontakt.

0: zpátky do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíchína.
2: Tisku levně CZ.
3: Náplně hned.

0: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Co to zas po pájsku je za pikle?
6: Pikle? Ale ne, pikl.
7: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
8: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
9: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
10: Každý den přináší nové výzvy.
11: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
10: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
11: Více na práce Ontex.cz.
12: Škola volá, ale my to nezvedáme. Ještě jeden

0: Co to zas po pájsku je za pikle?
1: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
2: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
3: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
2: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
4: Každý den přináší nové výzvy.
5: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
4: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
5: Více na práce Ontex.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. České dráhy na závěr prázdnin posílí vlakové spoje o stovky míst. Vyšší kapacitu budou mít hlavně vlaky z Moravy do Prahy, ale také spoje z další částí Česka. Dopravce cestujícím doporučuje rezervovat si místa dopředu. Od 1. září se navíc do provozu vrátí některé školní spoje. Norsko chce pokračovat v hledání nových ložisek ropy a plynu v Arktidě. Plány prosazuje navzdory odporu Evropské unie, která upozorňuje na dopady těžby na životní prostředí. Norsko argumentuje především energetickou bezpečností Evropy. Bez nových vrtů by podle odhadů mohla norská produkce ropy a plynu během 25 let klesnout až na nulu. České kluby mají za sebou dramatické odvety evropských pohárů. Plzeň po úvodní porážce 0-3 porazila Červenou zvezdu 5-1 po prodloužení a postoupila do Evropské ligy. Jablonec vyřadil Glasgow Rangers po penaltovém rozstřelu a zahraje si konferenční ligu. Naopak Hradec Králové podlehl Panathinaikosu 1-2 po prodloužení a v pohárech končí. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Opakované poškozování kabelů a zabezpečení trati i přejezdu na polském území komplikuje v posledních měsících vlakové spojení z Liberce přes Polsko a Německo do Varnsdorfu na Děčínsku. Liberecký kraj proto společně s dopravcem a dalšími partnery hledá možnosti, jak útokům zabránit. Cílem kraje je stabilizovat provoz ještě před začátkem školního roku. Liberecký kraj proto jedná s dopravcem také o nouzových opatřeních, včetně zavedení náhradní autobusové dopravy. Na Liberecku bude dnes oblačno až polojasno, odpoledne se nám trochu zatáhne a večer čekejte i přehánky, teploty 26 až 29 stupňů.
13: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky, železářství, Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 6 hodin 2 minuty začíná páteční snídaně. Ahoj Davide.
2: Ahoj.
1: Je ahoj Jasmin.
3: Je ahoj.
1: Ahoj. To je taky dost, že jsi přišla do práce.
2: Ona má nějaký částečný úvazek, prej.
1: Mě by zajímalo, jaký to je takhle si chodit do práce v pátek jenom.
3: Ty bláho, je to pečka, no, ale těšila jsem se moc.
1: Takže ono, jak se říká, že se zavádí vlastně ten zkrácený pracovní týden napříč Evropou, takže 4 dny v práci, 3 dny. Jasmin, to udělala jeden, no tak no, tě tady vítáme.
3: No, děkuju.
1: Jak bylo na Dovče?
3: Pecka.
1: No, dobrý, tak to jsme si
2: říkala něco jiného před chvílí.
1: No, dobrý. Tak David Guetta, Alphaville, hity, pojďme na to, hezké ráno. Hit Radio Kontakt.

0: Jo, 6 hodin 8 minut, tohle je páteční Hitrádio snídaně šampionů, dámy a pánové, je to tady. Za 7 minut vrcholí zatmění měsíce. 93% měsíce má zmizet, zbytek z červené jako cihla. A já jsem tady chodil po studiu tam a zpátky. A vlastně, když se podívám tady doleva, tak tady nic nevidím. Když to tady projdu na druhou stranu, tak mě to fakt zajímá, no.
1: Opravdu tady chodí.
0: My tady máme totiž panoramatický takový jako okna, jo, a myslím si, že ten měsíc je přesně tam, kam my nevidíme. Takže my z toho nemáme nic, takže to je vrchol.
1: Teda. Ale kdo z toho něco máte, tak konečně za to dostanete, za to vstávání něco, že jo?
0: No, já, přesně tak, to je odměna, jo, takhle při pátečku. Nejvíc má být vidět na jihu Čech, takže vy, kdo jste z okolí jižních Čech, tak možná to vidíte a nás by to zajímalo, jako já to chci vidět, teda nevím jak vy, že byste nám to mohli poslat třeba jako fotku na WhatsApp, kdo to vidíte, jo. Kdo máte výhled. Mimochodem, říká se tomu rudá luna a já si myslím, že to není náhoda, jo? Že víte, jak jsou třeba menší čokolády v tom balení a tak dále, že no. Ta smrskflace dorazila už i na oběžnou dráhu, jo? Tak nám pošlete fotku, kdo to vidíte a my vám posíláme další hity. Tohle je Pink Hůňu na Hit Rádiu, 6 hodin 9 minut, krásné ráno.

0: blízko, tak všechno má.
1: Tohle je Poetika, tohle je Hit Radio, 7:15 a tohle je Vrchol. Právě teď vrcholí zatmění měsíce, který by měl být zakrytý z 93% a měl by být rudý. My jsme se o tom bavili před malou chvílí, ať teda zvednete hlavu, vy, kdo máte šanci a vidíte na něj, ať tam pošlete nějaký fotky a vy jste nám poslali, ale on jako normálně svítí bíle teda.
2: Prosím vás, to nám to posíláte, jako pošlete něco pořádného, to jsou takový šedý, bílý srpečky no, normálně.
1: A my tady teda se snažíme ho najít, nevidíme ho a já si říkám, jestli to není tím, Jasmin se totiž vrátila a my jsme tady s Davidem celý týden byli pod mě v tom studiu, jo. A Jasmin má ráda světlo a vypadá to tady jak v kulturáku, když poplese rozsvítěj, aby vyhodili ty poslední ožralce, jo. Takže možná proto nevidíme nic. No takže díky za to, co jste nám poslali, těch fotek přišlo opravdu spoustu, ale jako rudej teda.
2: Jako, že by byl rudej, to se říct nedá. Když se někdo máte, tak to pošlete.
1: Já teda od pozorování zatmění slunce trochu už vidím, jo, ale jako ještě bílou a červenou teda jako rozesu. Opravdu hodný, že jste nám to poslali, tak užívejte vy, kdo máte možnost si tenhle úkaz užít teďka na nebi, no a za chvíli si užijete i další parádní hity. Avicii, Waiting for Love a přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
8: Yes!
9: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší... Výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
10: tak Mironet. Klikni dvakrát.
12: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
13: 10 za měsíc?
12: Spíš 12.
13: 12? Vážně, Zuzko?
12: 7378.
13: Za toho velkýho Enyaqa?
12: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
13: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
12: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
14: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: Schořela mi kulma.
17: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
18: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. pro lepší příběhy.
20: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
21: Skočte si pro Madeta jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 9,90 pouze v pátek a Monte 4x55 gramů za 21,90.
20: Bila, to dobré začíná u nás.
22: Poslední táborák léta?
23: To jo,
22: ale s basama. Od pátečních 15 hodin do nedělního večera poslouchej jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Omezení provozu dnes čeká na Českolipsku. Dávejte si velký pozor na trase z Nového Boru směrem na Zákupy. U obce Svojkov čeká částečná uzavírka, tak s tím počítejte.
1: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Tohle je Daša, tohle je Austin, 6.28 a taky páteční Hit Radio s vámi Michal, Jasmina, David. Hezké ráno.
1: Ranní update.
2: Nad Českem bylo dnes ráno možné sledovat částečné zatmění měsíce. Stín země zakryl až 93% jeho průměru a úkaz byl viditelný i pouhým okem. Maximum zatmění nastalo krátce před 6:45. Donald Trump nechal v USA přejmenovat Ontarijské jezero na Americké jezero. Nový název nařídil používat americkým federálním úřadům v době vyhrocené obchodní války s Kanadou. Kanada změnu odmítá a dál bude používat původní název. V Praze se včera objevila nejdražší známka světa. Jednocentová známka britská Guyana je známá v jediném exempláři a patří k největším filatelistickým raritám. V obecním domě je součástí výstavy známek v celkové hodnotě kolem miliardy korun.
0: Takže nejdražší známka světa a je za jeden cent, nebo jak to teda je?
2: No to bývávalo. Teďka se prodala v roce 2014 za neuvěřitelných 192 milionů korun.
0: Známka, jo. No. A poslat to nemůžeš, nebo já nevím, si představ, že sbíráš známky, máš tam tuhle trofej, odejdeš třeba na služebku, jo, a tvoje žena hledá známku, aby poslala dopis kámo chce. A co to? Tady? A co to
3: by byl pech, no.
2: Teďka to ještě pošleš Českou poštou, že jo, ani nepřijde.

0: tohle jsou hodiny. A tohle je páteční hit rádio, to je paráda, což je pátek. Krásné ráno, s vámi Michal, Jasmina, David.
1: Jestli se o víkendu chystáte někam autem, tak radši nohu z plynu, protože na silnicích začínají velký policejní kontroly, lidi se vracejí z dovolených, startuje škola a podobně. A já jsem zvědavá, jestli se naši policisti inspirují kolegou z New Jersey, protože ten posunul tu práci v utajení na jako úplně jiný level a převlékl se za keř, z úkrytu chytal řidiče.
0: Takže on se převlek za nějakou tuji, jo? A tak vlastně, když o tom přemýšlím, tak vlastně s florou to máme spojený i my tady v Čechách, že jo? Protože v Americe se teda převlíkají za tuji a tady zase hlídají rychlost švestky. Vlastně, jak vůbec vznikl název švestky? Víte to někdo tady?
1: Vůbec
0: víte to? Počkej, hele, já zkusím dát, počkej.
1: A co chlupatý?
0: Já zkusím dát švestky policie do Google. Ale píšou tady, že název vznikl v 50. a 60. letech 20. století, kdy příslušníci v té době tehdejšího sboru národní bezpečnosti dostali v roce 1953 švestkově modré stejnokroje.
1: Aha.
0: A od té doby to jsou švestky teda.
2: Jsme doma.
1: No a ty chlupáči.
0: To je chlupáči, tak nevím, tak...
1: Chlupatý.
3: Tak, o tom se asi nestuším mluvit tak ráno. No.
0: A vlastně to je vždycky, to je v těch dopravních servisech, na dopravních infolinkách v rádiu vždycky, kde stojí švestky, jo. Ahoj, tady kamionák Kamel, na příjezdu do České Třebové, to tam grillujou, tak nohu z plynu, jsou tam švestky.
4: Pak na trojnožku.
0: Přesně, grillovando, tady ve Vysokém Mýtě. Katy Perry, Hot and Cold, za chvíli další hity, tak a to teda nezazníme, jo, tak konec prázdnin, policejní akce samozřejmě, měření rychlosti, všude taky školáci a tak dále, tak, tak nohu z plynu, jo.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
7: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
8: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na bozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
14: Řešení je úvěr od Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit hodně.
14: Řešení je Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
14: Řešení je Acema.
13: A co když potřebuju 20 milionů?
14: Řešení je Acema.
13: A 30?
14: Acema.
13: A 40?
14: Acema.
13: A 50?
14: Acema. Jde to i bez banky.
13: Hele, nezaseko ses?
14: Ne.
15: V obchodním centru Nisa teď můžete zažít velké dobrodružství, inspirované filmem Tlapková patrola Dinosauří film. Připravili jsme pro vás den plný soutěží a zábavy s tlapkami do lavic. Hraní her Paw Patrol na Xboxech, psí a dinosauří soutěž, stopovací soutěž, turnaj ve hře Paw Patrol a mnohem víc. S tlapkami do lavic. V neděli 6. září od 10 do 17 hodin v prvním patře OC Nisa.
16: Nisa Liberec. Na dotek dětské radosti.
2: Tohle je ten L-Rock, co dostal Autoroku.
16: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
2: Tak to bude drahota.
16: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
2: Za Autoroku? Jako fakt?
16: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Autonord.
17: Škoda L-Rock. Autoroku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
18: Extreme Sale v online shop CZ.
19: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
18: www.onlineshop.cz.
20: Škola volá, ale my to nezvedáme. Ještě jeden víkend patří jenom létu.

0: Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Opatrně v Liberci, nově je částečně neprůjezdná okružní ulice. No a velký pozor si dávejte taky v Teplicích, kde se opravuje vozovka v Buzulucké ulici.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
0: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Rádiu.

si na mobilu upozornění na 7.10. Jsou v tom peníze. Hodně peněz. Už brzy na Hit Radio. They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: pátek, 6 hodin 50 minut, Hit Radio v uších, dobré ráno.
1: Kdo si zakládáte na nějakých tradicích a nemáte rádi žádný odlišnosti, tak si teďka držte klobouky. Kdo nesedíte, tak se asi radši posaďte. Transgender pár se dočkal dítěte. Muž, který se narodil jako žena, porodil dítě ženě, která se narodila jako muž. Takže znovu, původní žena, která je teďka muž, porodila dítě původnímu muži, který je teďka v současnosti ženou.
2: To je slušný galimatián.
3: Jedna velká otázka visí ve vzduchu, co se narodilo?
1: No, to se rozhodnete pro mě,
2: to si
1: že?
2: Pak vybereš, jo, to je moderní dnešní době, jo. Ale takže, počkej, takže dítě odnosil a porodil muž, rozumíme tomu správně, který se narodil jako žena.
1: Ano.
2: A s partnerkou, která byla původně mužem.
1: Je to tak.
2: Já úplně si představte ten moment, když pak táta řekne, hele, když jsem tě rodil, tak mě u toho držela máma za ruku. Hlavně, že se mají rádi, no.
1: Jako bude to jednou celkem zajímavý rodinný příběh na vyprávění, si myslím.
2: Určitě, no. Ale bude sranda, až se dítě zeptá, jak vlastně přišlo na svět. No. Ale nechte to být. Los Frequency na Hit Radio v 6.51 hezké ráno. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Co to zas po pájsku je za pikle?
3: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
0: On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Dětí v českých mateřských školách třetím rokem ubývá. Poprvé od roku 2013 jejich počet klesl pod 350 tisíc. Za poslední tři roky ubylo ve školách více než 21 tisíc dětí. Podle statistiků zatím stojí především klesající porodnost a úbytek má pokračovat i v dalších letech. Hackři ukradli osobní údaje až 9 milionů k zákazníků tří velkých anglických letišť. Útok zasáhl letiště v Manchesteru, East Midlands a londýnský Stansted. Zloději získali hlavně e-mailové adresy a další kontaktní údaje, k bankovním informacím se ale nedostali. Bezpečnost cestujících ani samotného leteckého provozu podle společnosti ohrožena nebyla. Česko dnes zasáhnou silné bouřky, meteorologové před nimi vydali výstrahu, platí od 14:00 až do sobotních 16:00 ráno. Bouřky mohou doprovázet nárazy větru kolem 70 km/h, kroupy a přívalový déšť. Podle meteorologů mohou být některé bouřky velmi intenzivní a objevit se mohou i supercely. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Teplárna v Liberci přestavěla bývalou administrativní budovu na zdravotnické centrum. Bude tam i sauna a malá posilovna. Dvoupatrová budova v ulici doktorky Milady Horákové původně sloužila jako zázemí při výstavbě teplárny, potom v ní měla teplárna kanceláře. První dílčí opravu teplárna provedla před 4 lety. Část přízemí tehdy upravili pro 2 ordinace. Po přestavbě teď přibylo dalších 8 ordinací, z toho 5 je určeno pro zubaře. Na severu Čech bude dnes oblačno až polojasno, odpoledne se zatáhne a večer čekejte i déšť. Teploty 26 až 29 stupňů.
12: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
13: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Ahoj, hezký ráno.
15: Krásný pátek.
16: Snídaně šampionů.
14: Ano, vy, kdo jste si nás pustili k tělu, až teď jsme tady kompletní. Jasmin se vrátila zpátky po dovolený do práce. Ahoj, Jasmin.
15: Ahoj.
10: To je dobrý, jak říká Jasmin. Ty, mě vůbec nepřijde pátek. Já říkám, že 4x4 dny v týdnu nebyla v práci.
14: Si na jeden den skočí do práce, to je dobrý, no to bychom brali všichni. A co byste mohli brát vy teďka další muzika? Za 100 let tím začíná další hodina, tak hezký ráno.
13: Hit Radio Kontakt.

0: Krásné ráno, zítra je 10 minut po 7. Kupujete ojeté auto, situace. Otevřete kaslík u spolujezdce a tam najdete dopis. A není to žádná servisní knížka, ale vzkaz, jo. Jmenuje se Bublinka, je to rozmazlený Ital a papá jen 100-oktanový benzin. Tohle je příběh, který se stal na Slovensku. To v jednom slovenském servisu našli v ojetém autě z výkupu obálku nadepsanou pro budoucího majitele, jo. Doslova tam bylo, já to teda přečtu česky. Gratuluju, právě si dostal to nejlepší auto na světě. Jmenuje se Bublinka a je to rozmazlený Talián. Prosím, dodržuj tyto pravidla. Nikdy nepapala jiný benzín než Slovnaft Evo 100 Plus a Chevy Power Racing 100. Prosím měnit olej každých 10 000 km nebo jednou za rok. Je na to zvyklá a podotýkám, je to Talián. Je dost háklivá na to, co se jim leje do motoru, tak prosím, nikdy jí nedej nic jiného, než to, co tam má být. Když to dodržíš, nikdy tě nikde nenechá. Je spolehlivá, krásná a bylo to moje první auto. Tak doufám, že se k ní budete chovat jako k přítelovi a ne jako k věci. Děkujem a přeju vám spoustu šťastných kilometrů.
1: To je hezký, ale...
0: To je krásný.
2: No, při současných cenách tady z těch benzínů všech.
0: No, jasně, no. Bublinka papá, no. A mě by zajímalo, to je hezký, možná se vám to taky našlo, možná se taky něco takového někde našli, vy jste koupili auto, ale spíš by mě zajímalo, kdybyste měli prodat vaše auto, nebo to, co jste prodali, to, co jste střelili tady do nejmenovaného bazaru, abyste za to dostali nějaký peníze, ať si už je další majitel, co by tam bylo, úplně to vidím, jo, hele. Tahle vrána žere litr voleje na 100, když se to ohřeje, debl by zařadit pětka, je to spravený jen tak na voko, aby to dojelo. Volej, tak ten teče všude, jsem rád, že jsem se toho vraku za ty prachy zbavil, upřímnou soustrast.
1: Kontrolku motoru ignoruj, ta svítí už 3 roky. Přesně.
0: Ne, to zamažeš fixou černou na tý palubce, aby to nebylo vidět. No tak co byste napsali vy? Vy jste prodávali někde auto vy dva tady?
1: Ne, ale když zapomínám na to první autíčko, tak by to přesně bylo tohleto asi s tou kontrolkou a že dvojka jde jenom přes sílu. Ať jsem ani hodný.
2: No jak když jsem se zbavoval mý Felicie, kterou jsem podědil po tátovi, tak ta byla v tak zobošeném stavu, že jsme jí dali za přepis, takže tam ani nebylo co psát.
0: Jo, prostě
2: odvezte to a...
0: Radši. No já přemýšlím, člověče, já jsem takový poctivák si jako myslím, no, že já když jsem se zbavoval auta, tak ono... Tak nějak fungovalo, jo. Takže ten vzkaz by byl docela v klidu. Tak pojďte nám, schválně nám dejte vědět, vy, může to být anonymně, jaký vzkaz byste napsali budoucímu majiteli vašeho auta, ať už současného, anebo toho, co jste prostě prodali, udělali jste z něj prostě, hele, večerní auto, voňavku, jo, co by tam v tom vzkazu stálo, 100%, 101% upřímnost, budeme za to rádi. Pojďte nám to napsat SMS-kou na 777-937-777, nebo nám to můžete hrát jako hlasovku. Přes WhatsApp, za to budeme moc rádi. Teď muzika Dermot Kennedy, Kiss Me na Hit Radio 7.13, hezké ráno.

0: Takhle vám hraje páteční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů, 7 hodin, 20 minut, Michal Jasmin David s vámi, hezké ráno. Bavili jsme se tady o příběhu, v jednom slovenském autoservisu našli v ojetém autě z výkupu obálku nadepsanou pro budoucího majitele. Bylo tam něco ve stylu, toto auto se jmenuje Bublinka, je to rozmazlený Ital a papá jen 100-oktanový benzín. No, tak jsme se ptali vás, co byste napsali, jaký vzkaz budoucímu majiteli vašeho auta, ať už to, který teďka máte, nebo to, co jste, to, co se vám podařilo střelit a mnuli jste si nad tím ruce, že je konečně prý z baráku.
1: Lukáš tady poslal zprávu, ne, kterou vlastně on někomu napsal, ale měl jí tam on. Měl jsem v autě z bazaru na poslední stránce v servisce napsáno, to si pomohl, a smajlík.
0: Geniální. Taky píše Standa zdravím do rádia, tak musím říct, že já bych napsal pravdu, jelikož se mi to při prodeji osvědčilo, ale že vypadalo jako nové, i když mělo vady, udělalo taky své. O auta se starám líp, než třeba o pracovnu. Mějte fajn ráno, děkujeme.
1: Další zpráva, ahoj nový majiteli, nákupem tohoto auta se ti dostal do ruky rodiny miláček, který byl vždy opečovávaný a dostal vždy servis a jen to nejlepší. 100-oktanové palivo, chovej se k němu taky tak a bude ti vždy dobře sloužit.
0: 100-oktanový palivo, to leze do peněz, no. Leze to do peněz. Taky Petr, ahoj, kdybych prodával svoje auto, i když vím, že se to nestane, protože to byl můj vysněný vůz, který vlastním už 18 let, je to stará Honda, která má 34 roku, tak tam by byl skoro stejný vzkaz jako u Bublinky.
1: 34 roku, to je hustý, no.
0: Taky tady mám hlasovku od Ládi.
2: Zdravíčko, šampioni, tak za mě by to bylo asi tohle. Byl jsem hloupý, když jsem to koupil, jsem chytrý, že to prodávám a v jaký pozici seš ty, se dozvíš po pár kilometrech. Ahoj, hezký ráno.
0: To je geniální.
1: To by mě pobavilo.
0: Ale stejně je to hrozný, že vlastně, když se nad tím zamyslíme, že v 99% případů, když prodáváme auto, tak je to proto, že už ti došly nervy s dotováním tý starý vrány, co? Tak vy, kdo se chystáte na prodej auta, tak udělejte z toho voňavku a vy, kdo se chystáte na nákup auta, tak ať dobře vyberete. A třeba před víkendem si uděláte radost, my vám uděláme radost další muzikou Imagine Dragons, taky Gigi D'Agostino a zvládneme i páteční dopravu, ať víte, jak to frčí, hezký ránko.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
5: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Slinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
6: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
7: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz.
10: Pečujte o sebe i svou domácnost výhodně v Globusu Liberec. Od 26. srpna do 8. září získáte 15% slevu na celý sortiment drogerie se zákaznickou kartou Můj Globus. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
11: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od jednoho roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
12: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
14: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
13: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
15: tisku.cz. Náplně hned.
16: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
15: Co třeba na delfíny?
16: Do zoo?
15: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
16: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
15: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
17: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
18: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
19: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda vás teď může krátce zdržet na dálnici D7. Stala se na kilometru 58 na trase Praha-Chomutov. Srazili se tam dva osobáky. Teď už by na místě měla být i policie.
21: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
22: Hitradio.com

0: Je přesně půl osmé. Právě teď vy posloucháte páteční Hit Radio. Tohle je snídaní šampionu. Za chvíli rychlá pětka, o co hrajete, tak to řekneme. Nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Školákům začíná v úterý nový školní rok, potrvá do konce června a děti během něj čeká celkem 6 prázdnin. První volno přijde už na konci října, kdy budou podzimní prázdniny ve čtvrtek a v pátek. Po Beskydech se podle místních pozorování potuluje medvěd, šelmu měli lidé spatřit v oblasti Krásné a okolní obce proto vyzývají k opatrnosti. Odborníci ale upozorňují, že výskyt medvěda zatím není potvrzený a není důvod k panice. Non-stop prodejny bez obsluhy jsou v Česku stále populárnější. Coop jich provozuje už téměř 130 a každý měsíc přidává další 3 až 4. Velký úspěch mají hlavně v turistických oblastech, kde lidé oceňují možnost nakoupit kdykoliv.
3: Já jsem teda,
2: na začátku týdne jsme se tady bavili o tom, že budou v Německu autonomní taxíky. Ty jsi potom přišel se zprávou
0: autonomní traktory.
2: Autonomní traktory a teďka už i autonomní obchody.
0: Autonomní obchody. Co bude příště autonomního?
2: Spíš co bude kdo dělat, jako to přestaneme všichni pracovat najednou, nebo asi jo, no.
0: Asi jo. Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka, kde můžete vyhrát voucher v hodnotě 4000 korun na nákup špičkových krmiv Marp. Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.
2: A přestaňte krmit.
0: Marpujte.

0: Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours, 7.35, hezké ráno z Hitrádia. Je tady rychlá pětka, dnes naposledy můžete vyhrát voucher v hodnotě 4000 korun na špičková krmiva Marp. Rychlá
1: pětka. Jde o českou značku prémiových krmiv pro psy, taky pro kočky, mají vysoký podíl masa, pečlivě vybírají všechny suroviny a podporuje to krmivo trávení a zdravou srst, takže kdo si to vyhraje?
0: Možná Jirka z Milevska, Jiří, hezké ráno.
2: Hezké ráno i vám.
1: Ahoj.
0: Hezké ránko. Ty jsi nám napsal, Nero chce soutěžit, jinak vás navštíví osobně. Jak moc velký zvíře, jak moc velký pes to je, co?
2: Ale... No, 60 kilo, Rottweiler.
0: Rottweiler, no tak počkej, hele, tak asi vyhráváš, tak máš to bez otázek dneska. Ne, dobře, Jirko, pojďme na to, 5 otázek tě dělí od výhry voucheru v hodnotě 4000 korun.
3: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
1: Kolik čtvrtletí má jeden rok?
2: 4.
0: Ano.
3: Otázka druhá, 4 vteřiny na odpověď.
0: Na které světové straně vychází slunce?
2: Východ.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Na které ruce nosí většina lidí snubní prsten v Česku?
2: Na levé.
0: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jakou barvu má prostřední světlo na semaforu?
2: Oranžovou.
0: Ano. Hele, a poslední otázka a bude to Nera, jo?
1: Jak se jmenuje mládě psa?
2: Prosím, to jsem rozuměl.
1: Jak se jmenuje mládě psa?
2: Jo, štěně.
0: Štěně, štěně. Štěně.
1: Je to tak.
0: Jirko, vyhrál jsi pro tvého 60-kilového rottweilera Nera voucher v hodnotě 4000 korun na nákup špičkových českých krmiv Marp. Je to tvoje.
2: Paráda, moc děkuji.
1: Moc gratulujeme.
0: Tak pošlete pak fotku s Neroušem, jsme zvědaví, jak mu to chutná. Tak Jirko,
2: pošlu.
0: Dobře, krásný pátek, gratulujeme, krásný víkend přejeme a ozvi se zase někdy. Měj se hezky, ahoj.
2: Díky moc, mějte se, no.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Take Tonight. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. 7.40 na Hit Radio. Vy nám děláte radost. Nám přišla krásná zpráva od Katky. Dobré ráno, píšu mimo téma, ale jenom vám chci říct, že vy všichni ve snídaní šampionu máte tak sympatický hlasy a jde z vás takovej vibe, že jste se pro rádio snad narodili. Káťo, děkujeme, za to můžou ty kafata asi po ránu. To bude těma kávama, ale moc děkujeme.
1: Moc děkujeme, jste dneska obecně jako nějaký hodný. Nicméně, kdo máte datovku, tak gratuluju. Stát vám právě vymyslel program na víkend, protože datové schránky mění adresu na datovka.gov.cz a my se kvůli změně budeme muset znovu přihlásit, že?
0: No, tady ty zprávy, vy, kdo máte datovku, nebo kdo máte dokonce dvě datovky, tak víte, že za poslední, já nevím, měsíc, dva, pravidelně přišla nějaká zpráva a já vždycky totálně infarkt, říkám, ježiš, a to bude pokuta a tohle, a teďka čekám z Rakouska, že přijde pokutička, trošku jsme se tam nechali unít, a na dálnici to je jedno, jo? A vždycky, datovka mění adresu a už vlastně mě to dostalo z toho stresu, že když něco přijde, tak to je v pohodě, jo? A takže se budeme muset znova přihlásit, jo? Pravděpodobně teda. Tak to bude zajímavý, protože já teda si matně vzpomínám na anabázi s prvním přihlášením do datovky. A to byla teda zábava na pár dní, no.
1: Já už jsem párkrát byla jako na úřadě změnit si to heslo, protože opravdu nevím. Doteďka jsem ho měla tam uložený, takže v pohodě, ale schválně jsem si sem teďka najela. A není to tam, musím se znovu přihlásit, opravdu. Aha. Tak to je v háji, přátelé.
2: Já už jsem byl na poště třikrát, takže mě čeká asi další cesta.
0: Hezký. No tak to vy, kdo máte s heslama problém, třeba jako moje mamka, ta zapomíná pravidelně hesla, ona má, já nevím, Instagram, Facebook, a ona vždycky zapomene heslo a vytvoří si nový profil, jo. Takže Janak je na Instagramu třeba tak tisíckrát už. A já vždycky říkám, proč to nenapíšeš? No a nevím, no, takže prostě stejný profily, jo. Takže to bude opravdu zábavička a jestli to teda budeme takhle dělat znova, tak si asi popřejme hodně štěstí, no. Za víkend bychom to mohli zvládnout, ne?
1: No, no.
0: datovka.gov.cz, nová adresa.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
5: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
7: Ptáte se, kam všichni spěchají? Přece na Hlavickou pouť. Koná se 29. a 30. srpna. Co tam všechny táhne? Hlavně pouťové atrakce, rodinná atmosféra a plno zábavy. Nebudou chybět stánky nejen s občerstvením, tancovačka pod hvězdami, výstava vojenské techniky i sobotní ohňostroj. 29. a 30. srpna Hlavická pouť. Tak pospěšte!
8: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
9: tak Mironet! Klikni dvakrát!
11: Nová sezona z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
12: Když život prudce zastaví...
13: Zase jsem ji našel v tramvaji.
14: A vy jste všichni rodina?
13: To nejsme.
12: Vždy je dobré mít se koho chytit.
13: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
12: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
15: Den plný dobrodružství. Dětský den Sever ve Vesci 5. září.
16: Bojová ukázka Den vítězství, vojenská technika v akci, dětské atrakce, Majda s Petrem, kaskadérská motoshow, hasiči, policie.
15: Zkrátka zábava pro celou rodinu.
16: Dětský den ve Vesci 5. září od 10 hodin. Vstup zdarma.
17: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
18: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
19: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
20: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
21: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
22: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
23: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Dálnice D10 teď hlásí omezení na kilometru 30 ve směru od Turnova do Prahy. Je tam odstavené osobní auto. Lehce se vybočuje, s opatrností tam ale projedete bez zdržení.
24: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
25: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou Jeleni, celá smečka.
1: Ve starém křesle svět zůstal jako dřív.
0: Na Hit Radio v 7.53, hezké ráno. Lenos, Lid

0: s těma robotama, tak pak tam jsou ty lidi ve vesmíru a jsou tak tlustý, protože nic nedělají, jsou tam jenom na těch vozících. Vidíme to i v Americe už a já se děsím, že tam jednou fakt budem, když si nedojdem ani na záchod.
1: Tak to je ono, no.
2: Já teda z toho mám úplně jinou emoci. Jak si to přečíš, jak si říkám, co to je za blbost, ale pak si říkám, to vlastně zase tak blbý není.
1: Víc, ale přesat na to volant a můžeš na tom jezdit do práce normálně. By se to mohlo jmenovat, třeba Maser a ty. Ale představte si v tu chvíli, kdy vám jako záchod v půlce akce nahlásí třeba slabou baterku a řekne slabá baterie, návrat do dokovací stanice.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a Jakeu.
5: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny zemního plynu v Evropě by během zimy mohly výrazně vzrůst. Podle analytiků mohou kvůli nízkým zásobám překročit 100 eur za megawatt hodinu. Evropské zásobníky jsou nyní naplněné z necelých 64%, loni to bylo 76%. Situaci komplikují hlavně omezené dodávky skapalněného plynu z Blízkého východu. Zloději ukradli ze španělského muzea téměř celý vzácný poklad z doby bronzové. Odnesli si 66 převážně zlatých předmětů v hodnotě nejméně 40 milionů korun. Celá profesionálně provedená krádež přitom trvala pouhé 4 minuty. Sbírka je považovaná za jeden z nejvýznamnějších prehistorických nálezů v Evropě. Moře u španělské Malagy se během jediného týdne ochladilo o téměř 13 stupňů. Teplota vody klesla z téměř 29 na necelých 16, což je srpnový rekord. Za prudkou změnou stojí vítr, který k pobřeží přivedl chladnější vodu z větší hloubky. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Opakované poškozování kabelů a zabezpečení trati i přejezdu na polském území komplikuje v posledních měsících vlakové spojení z Liberce přes Polsko a Německo do Varnsdorfu na Děčínsku. Liberecký kraj proto společně s dopravcem a dalšími partnery hledá možnosti, jak útokům zabránit. Cílem kraje je stabilizovat provoz ještě před začátkem školního roku. Liberecký kraj proto jedná s dopravcem také o nouzových opatřeních, včetně zavedení náhradní autobusové dopravy. Na Liberecku bude dnes oblačno až polojasno, odpoledne se nám trochu zatáhne a večer čekejte i přehánky, teploty 26 až 29 stupňů.
11: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky, železářství, Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
14: Jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
15: Ahoj, hezký ránko.
12: Krásný páteční ráno.
16: Snídaně šampionů.
15: Jsme tady kompletně, tady s náma i David. Čau, Dave.
17: Ahoj, dobré ráno.
15: Za malou chvíli příběh, jak můžete o jednu piko vteřinu přijít o 4000 korun.
12: Co?
15: Vysvětlím za chvíli, teď muzika Alvaro Soler, La Cintura, tím začínáme. Hezké ráno.
18: Hit Radio Kontakt.

0: A Cintura, tohle Alvaro Soler a páteční Hit Radio. 6 minut po 8, hezké ránko. Mám tady příběh, jak jsem skoro přišel o 4000 korun během pikovteřiny. Já se pár dní zpátky ptám své dívky, jestli ještě potřebuje paměťovku, kterou jsem jí půjčoval, docela drahou paměťovku, a říká mi, mám na ní ještě fotky ze svatby, tak si je pak zálohuju a vrátím ti. Říkám, OK, tam to skončilo ten příběh, jo. Včera si vysávám auto, luxu auto, a vysavač zhlásil plnej pytel. Tak budu vysypat do popelnice a říkám si, hele, je tam dost věcí, tak to radši procedím přes ruku, jestli tam jsme nevysáli něco, co jako bylo doma, jo. A první věc, ty, co na mě vypadlo?
1: Paměťovka.
0: Paměťovka.
2: Ale ne.
0: Moje paměťovka, ta drahá paměťovka, jo. A hned to koukám a říkám, to ne, to není možný. Tak ji mám takhle v ruce, říkám, tak holka, jsem rád, že se zvrátila, beru do ruky telefon, jo. Mě to ani jako nenaštvalo, mě to přišlo spíš vlastně jako vtipný na jednu stranu. A píšu SMSku, ahoj, prosím tě, jak jsem po tobě chtěl tu paměťovku, jak tam máš ty fotky zálohovaný, jako, kde je, jestli mi ji vrátíš?
1: Dobře ty.
0: Jo, takhle jsem začal.
2: Takovýhle hry.
0: A pak něco odpověděla a já, tak prosím tě, ty fotky měla zálohovaný ve vysavači. Počkej. Jako geniální, ale zase, já podle mě, to byl nejrychlejší přenos dat na světě, nevím, kdo to vycuc, ale to bylo, hele, 512 giga za vteřinu, to udělalo. Největší, nejrychlejší přenos dat, jo. Takže, tak jako vlastně vtipná historka a říkám si, asi každému z nás se někdy stalo, že vysál něco, co nechtěl. Jako věc, myslím, Jasmin.
2: Tohle,
0: co ty, Davide, stalo se ti, že jsi omylem vyluxoval něco, takhle, pojďme si zakázat slovo vysát, jo, že jsi vyluxoval něco, co jsi jako nechtěl?
1: Kromě ponožek asi nic extra.
2: Mně mizejí hrozně gumičky a holky, asi znáte ten pocit, když máte poslední gumičku a fakt jako se o ní strachujete, protože víte, že je poslední, a pak ji vysajete. Co je?
0: Počkej, gumiček tam bylo asi 30, no, a ty letěly. Říkám, tak to je za tu paměťovku. Gumičky nejsou, ne.
2: Gumičky, fusky, já nevím co všechno, drobásky, jo, občas jsem tam nějaký cink, to je dobrý dať, prasátka pak,
0: no. No tak dejte nám vědět, co jste vyluxovali vy a o co jste třeba přišli, že jste jako to pak vyhodili a řekli jste si, my jsme to asi vyluxovali tím vysavačem. WhatsApp 777937777, budeme rádi za hlasovku a budeme rádi i za klasickou zprávu. Teď hity, David Guetta, Terry Swims, Tones and I na Hit Radio. We will

0: čtvrt na devět, minuta na vrch, tohle je páteční Hit Radio, dáváte si snídaní šampionu a za to jsme moc rádi, krásné ráno. Bavil jsem se o tom, že jsem nedávno hledal paměťovku, kterou si půjčila má dívka, říkala, že mi ji vrátí a já jsem ji včera našel sám ve vysavači, když jsem vysypával pytlik, takže paměťovka zachráněna. Tak jsem se ptali vás, co nejbizarnějšího jste kdy omylem nasáli do vysavače těch zpráv, teda já nevím, tak pojďme na to.
1: Nějaký jsme vybrali, Tom píše, jako malej jsem vysál řetízek i s náušnicema a nikomu jsem to neřekl. Předloni prstýnek a dodnes je to promlčený.
0: To je ještě z těch jako milejších zpráv, jo. Máme tady hlasovku taky od Ivy.
2: Vysála jsem Lego, ale to není omyl, to je pomsta.
0: Chápu. Pojďme dál, taky tady je další zpráva od Marcely a už to začíná. Ahoj, dcera měla v pokoji puštěnýho křečka a vysávala. Asi nemusím psát, co se stalo. Křeček přežil, ale byl celý špinavý od prachu ve vysavači. Marcela.
1: To je strašný.
0: Tak jsme u zvířátek, no? Tak co tam máme dále, Smin?
1: Pavlína, Liberecko.
0: Tak Happy Tree Friends, co?
1: Tak to ne. Ahoj, tak nám se podařilo vysát andulku z klece. Naštěstí vylezl z hadice trochu rozcuchaný, ale živý. Od té doby, když jsme zapli vysavač, seděl na nejvyšším vidílku.
0: Asi chápu proč. Na ten moment, když si všimneš, že ti v kleci chybí pták a najednou slyšíš pípání z vysavače, ne? Hele, prosím tě, Marco, vyměň ten pytel, už to je plný. Hele, my nemáme ptáka.
1: Tak kde jsou ty ochránci zvířat, pane bože?
0: Taky píše z Aše, Karel, ahoj, ještě jsem byl malý, mamka luxovala, zvonek nechala vysavač zapnutý a nasálo nám to andulku, která byla ochočená a běhala všude po bytě. Přežila, ale celý den potom seděla uražená na bydle a nevšimala si nás. Tíme, jako, já se tomu nedivím, představ si, že jsi prostě andulka. Projedeš normálně...

0: Možná činasky. Možná. 8.22, ne možná, ale zcela určitě. Za malou chvíli další parádní hity Lučenzo, Don Omar, Danza Kuduro na vaše páteční ráno, ať je o kousek lepší. No a vy, kdo nás sledíte na cestách, za volantem, v autě, v autobuse, v kamionu, tak poradíme, kde to stojí, přidáme aktuální dopravu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny. Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
6: tak Mironet.
8: Klikni dvakrát.
9: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od jednoho roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dosopomlčkapexeso.cz.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
10: Hele, nezaseko ses?
11: Ne.
12: Každý den přináší nové výzvy.
13: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
12: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
13: Více na práce Ontex.cz.
14: Mami, já mám řidičák.
15: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
16: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
17: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor si teď dávejte v Jablonci nad Nisou. Nehoda se stala v Podhorské ulici, kde se srazily dva osobáky. A pozor taky u Pěnčína, kde taky hlásíte komplikaci v dopravě.
1: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Lučenzo Don Omar, Danza Kuduro, je přesně půl deváté, posloucháte Hit Radio, dámy a pánové, tohle bude naprosto zlomový, přelomový, výjimečný okamžik, protože před námi je Davidův ranní update a bude to poslední ranní update. Kde je David Svobodný? Protože v pondělí už bude mít prstýnek, David se nám zítra vdává.
1: Je to tak.
0: Nebo žení, ne, spíš. Nebo sám něco neřek. Hele, takhle, Dave, jenom ještě než dáme ten update, jo, tak ty svatební přípravy, asi to není takovej kec, že 99% těch věcí zařizuje žena, že jo, ta nevěsta, protože na to, že to máte prodatý ode dneška a všichni už tam makají, tak si ještě v rádiu, ještě musí z Prahy do Hradce, tak kdo jste z Hradce Králové, omluvte Davida, v sobotu bude tam rušno.
1: Je to tak.
0: Tak pojďme na update.
2: Ranní update.
3: Čas snídaně a večeře může podle nové studie ovlivnit délku života. Nejnižší riziko úmrtí měli lidé, kteří snídali mezi 7 a 8 ráno a poslední jídlo měli kolem 8 večer. Pozdější první jídlo bylo naopak spojené s vyšším rizikem. Ženy ve středním věku podle vztahové koučky před muži často skrývají své obavy. Při seznamování si například nenápadně ověřují, zda je muž připravený na nový vztah. Často také neřeknou, že se bojí srovnávání s mladšími ženami. Světoví výrobci alkoholu zažívají výrazný propad. Hodnota zhruba 50 velkých výrobců piva, vína a lihovin klesla od roku 2021 o 46%. Zajímavé ale je, že generace Z pije častěji než před 3 lety. Lidé napříč generacemi však pijí méně často a v menším množství.
0: Já si myslím, že vy v Hradci Králové teďka o víkendu tuhle statistiku pozvihnete. Jinak mě tak napadlo, až ty budeš teda jako ženáč, jo, tak jak budou vypadat ten ranní update a zprávy v pondělí, jo? S tím prstínkem. Ženy ve středním věku. Dejme hezkou svatbu, já se tam zítra stavím.
1: Já se stavím.
0: A kdo chcete, můžete přijet taky. Adresa? Hele, užij si to, aby si užijte další hity. Taylor Swift, dneska ráno, zítra rádio.

Snídaně šampionů. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. I took the long road across the ocean.

0: vám mohlo zlepšit ráno Kygo za Cable, Nile Rodgers for Life, 8.38. Dáváte si páteční hit rádio, tohle je snídaně šampionů. Hezký ránko.
1: Jestli máte pocit, že se málo hýbete a chtěli byste zhubnout, tak zapomeňte na švihadlo, běhání, brusle, já nevím co všechno. Máme pro vás mnohem jednodušší způsob, a to sice zbalit rodinu na dovolenou, protože experti spočítali, že balení na 2 týdny k moři znamená neuvěřitelných 12 404 kroků. Jenom to zbalení se.
0: Myslím, že i zbalení partnera se tomu vyrovná, protože než někoho zbalíš, tak se taky docela dost jako nachodíš, jo. Ale tak dobře, takže balení kufru je jako, já nevím, vejšlap na nějakou horu třeba, jo. Ale tak to se týká spíš vás, jo, protože pro nás chlapi je to spíš taková lehká chůze po rovině, protože my toho, jak se ví, moc nebalíme.
2: No, jak se ví, jen to přiznejte přesně.
0: No říkám, já se přiznávám, ale teďka si představ, jo. Představ si tu situaci, jak bys zareagovala Jasmin, kdyby jsme my dva spolu jeli na dovču, kdybychom byli pár, čistě teoreticky v nějakém paralelním vesmíru, jo, což se nestane. Kdybys to zabalila, ten kufr úplně precizně, takhle
2: bych to zabalila,
0: takhle bys potom skákala, že to nejde zavřít, úplně spocená a já bych přišel a řekl bych ti, miláčku, a dala bys mi tam ještě tu kosmetickou taštičku?
2: No tak nazdar.
0: Když nemůžeš, tak přidej. Tohle jsou hity za chvíli, tohle vám přidáme ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio, staví se i Lady Gaga, hezké páteční ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Annex SRO www.autoannex.cz.
6: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mátáče.
8: Migové.
7: Harley.
8: Xindle X.
7: Tomáš Klus.
8: Jdeme na Hrady.
7: 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mátáče za podpory Hit Rádia Kontakt.
9: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
13: Bydlet o úroveň výš?
14: Můžete i vy.
13: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
14: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
13: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
14: Rezidence Level 21.cz.
15: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
16: Zase lítáš v oblacích.
17: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
16: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
17: Tak honem, ať vám neuletí!
16: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun. Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
17: Více o akci na
18: firma na zážitky.cz. Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
19: No jistě.
18: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
19: No jistě.
18: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
19: No jistě.
18: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
20: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
21: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
22: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
23: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
24: Skočte si pro Monte 4x55 gramů za 21,90 a Billa Camembert 120 gramů v Billa klubu za 19,90.
23: Billa, to dobré začíná u nás.
25: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
26: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Lady Gaga, Abrakadabra, tohle je Hit Radio snídaní šampionů. Tak co nám vykouzlí to počasí dneska, co?
1: Možná jste viděli, četli, slyšeli, že dneska dorazí do Česka velký bouřky a vichřice. A já mám na vás zásadní otázku. Já znám několik lidí, nebo spoustu lidí, kteří při bouřce vytahují elektroniku ze zásuvky. A já mezi ně teda nepatřím, tak se chci zeptat, jak to máte vy.
0: Ty jo, tak myslím si, že někdo se takový najde, protože to dělávala babička, ještě když žila. Si pamatuju, že když se poprvé zablísklo nebo zahřmělo, tak ona vytahovala ze zdi úplně všechno a pak byla ještě pro jistotu venku vyhodit pojistky, jo. Ale možná si říkám teďka, vidím to zpětně, že za to mohl ten kulový blesk, co jim proletěl barákem elektrikou před jako XX lety, ještě než jsem byl na světě. Takže možná tam to jako vzniklo, jo, ale asi, já nevím, možná není na škodu to vytahovat ty věci.
1: Tak zas máte potom takový nenucený detox, no, všeobecně, jako se vším všudy.
0: No jako aktivitu, že si to prostě vytáhneš, víš, kolik máš spotřebičů dneska doma, že jo. Tak opatrně dneska, co jsme koukali, tak ono se to má být jenom v Česku, Morava a Slezsko by měla být v pohodě. Hmm. Takže vy budete v vozovkách asi v suchu, no a v Česko prostě zmokne, no. Tak Pink, Natrus, Just Give Me a Reason, další hity pro vás na Hit Rádiu, hezké ranko. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Tohle jsou hity Two Colors, Safri Duo a Chris de Serendi Cynical 857. A to je taky poslední song páteční snídaní šampionů. Šampioni, tak jsme to zvládli. Zvládli jste to s náma, hlavně vy, tak za to děkujeme.
1: Bylo to s váma úžasný, děkujeme moc.
0: Mimochodem, dneska v 15 hodin začíná letošní poslední summer party, ty nejlepší taneční pecky budeme hrát až do nedělního večera, tak si to rozhodně dejte. No a dejte si taky další muziku, kterou pro vás chystáme po deváté.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Užijte si víkend, dávejte na sebe dneska pozor.
1: A slyšíme se v pondělí v 6, tak ahoj.
0: Pa, pa, pa, ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Libereckou ve Stráži nad Nisou. V ulici Podstrání došlo ke střetu dvou dodávek, tak tudy projíždějte opatrně. No a s komplikacemi počítejte taky na Českolipsku na trase z Nového Boru na Zákupy. U Svojkova je z důvodu nestabilního svahu omezení provozu. Tak i tady, bacha na to, dobře dojeďte, na cestách se opatrujte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz.

0: CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
2: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Vláda chce zakotvit českou korunu a hotovost v ústavě. Předložit normu by vládní poslanci měli příští týden. Dostatečnou ústavní většinu ale kabinet nemá a připouští, že její hledání ve sněmovně bude obtížné. K přijetí eura se Česko navíc zavázalo vstupem do Unie. Usedat za volant v pokročilém věku může být stresující. Přes 200 autoškol v Česku proto spustilo projekt zvýhodněných kondičních jízd pro seniory. Úkolem je připomenout jim aktuální pravidla silničního provozu a procvičit náročnější dopravní situace. Pokračuje předseda asociace autoškol Aleš Horčička.
3: Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit. To ten projekt by měl pomoci.
2: První lekce stojí 800 korun a druhou zájemci získají zdarma. Stačí se jen přihlásit přes web zpátkyzavolant.eu. Americký prezident Donald Trump přejmenoval Ontárijské jezero na Americké jezero. Se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí. Kanada bude změnu názvu ignorovat. Tenistka Nikola Bartůňková zvládla na turnaji v Monterey takřka 3hodinový český souboj s Dariou Vidmanovou. Po výhře 6-4, 6-7 a 6-3 postoupila po druhé v kariéře na okruhu WTA Tour do semifinále. O premiérové finále se v generálce na US Open utká s Elis Mertensovou z Belgie.
4: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
5: Na severu Čech aktuálně měříme teploty mezi 20 a 22 stupni, k tomu na většině území oblačno nebo polojasno a k večeru by měly dorazit silné bouřky. Denní maxima se dostanou na 28.
0: Hit Radio Kontakt.
5: A je to tady, startujeme páteční dopolední rozjezd. Ahoj, ahoj, od mikrofonu už zdraví Silvie Válková. Tak jak se máte takhle při pátku? Dobrý, těšíte se na víkend? No, kdo by se netěšil, tak aby nám to spolu hezky utíkalo, dejte si nás pěkně na hlas, proberem to jak si vyhrát dva lupeny na hrady Festiak, který začíná už dnes. A k tomu ta nejlepší muzika tady.

0: sladká záležitost od Hozíra, to byl hit Too Sweet. My jsme si společně rozjeli páteční dopoledne na hodinkách 12 minut po 9 a my razíme na Bezděz. A to není symbolicky řečeno, naše Denisa Janečková v poledne razí za váma na festiák Hrady.cz, který začíná už právě dneska. Tak se za náma stopro zastavte v naší fan a relax zóně. Nicméně, to hlavní jsem ještě neřekla. A sice, že my tady ještě pro někoho z vás máme poslední dvojici lupenů, o který si zahrajete mezi 3. a 6. s naší Jirkou Krupicou. Takže když dneska odpov éteru uhodnete, jaký song upravený umělou inteligencí vám Jirka pouští, můžete klíďo brďo ještě večer nebo zítra vyrazit na tuhle naprosto boží akci, kde je program nabitej. Na line-up ale hodíme očkem ještě za chvilku. Teď znova připomínám, nezapomeňte ladit Hit Radio Kontakt i během odpolka a pozorně poslouchejte, protože si díky tomu můžete vyhrát 2 celofestivalové lupeny na Hrady. No a jestli se dneska razíte autem, tak tady k tomu máme taky nějaký to praktický info od mluvčí festivalu Kláry Bobkové.
1: Doprava bude, k areálu bude značená, to znamená držet se značení, pokud pojedou lidé autem, doporučujeme taky samozřejmě s předstihem, aby se netvořily nějaké zbytečné fronty, ale jinak všechno bude značeno a budou tam různé checkpointy.
0: Tak na to myslete a my už jdeme na další skvělou muziku. Před námi Coldplay a Higher Power, jdeme na to.

jsem netvrdil, že vidím všechno správně. Jako člověk mám dvě oči, jejich pohled někdy klame. A v hlavě mám zmatek často větší, než je zdrávo. Když ta ozvěna, ta

0: Čím žít od poetiky i takhle zní pátek, když ladíte Hit Radio Kontakt. My jsme si před malou chvilkou připomněli, že ještě dneska si odpoledne zahrajeme o dva volňásky na Hrady a fakt je o co hrát, protože ten line-up, to je něco. Dneska vystoupí třeba Rybičky 48, MIG 21, Trautenberg, Rytmus a k tomu tady bude taky soutěž o nejlepší masku. Víc k tomu říká Klára Bobková.
1: Na jedné z festivalových stage proběhne vyhlášení nejhezčích karnevalových masek a každý, kdo přijde v pátek v masce, dostane dárek a ještě může být zvolen nejlepší maskou bez dězu. A ty tři nejlepší masky postoupí do úplně velkého finále, to bude vyhlášeno na podzim a tam jsou skvělé ceny, například volňásky na další ročník festivalu a zase další věcné ceny.
0: Tak opražte vaše kostýmy, budou se hodit.
2: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
11: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Přijďte na nejlepší burčák z Jižní Moravy.
16: Do vinotéky Vínohruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
15: Ve vinotéce Vínohruška, v Liberci a Jablonci.
17: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
18: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
19: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
18: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s Michýna.
20: Náplně hned.
21: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
22: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QV kuchyně.cz.
23: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
0: Výborné stáčené frizanté.
1: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fígnerce nebo Jablonci u divadla.
0: Bílé a růžové frizanté z víno Hruška.
2: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Dusk Till Dawn, Zion a Sia, prostě jeden hit lepší než druhý, to za váma posíláme do toho pátečního dopolka. Víkend je před námi a někoho z vás možná právě dneska čeká rande. Tak už máte vymyšleno, co podniknete? Možná padne nějaká ta večeře, to je osvědčená klasika, kterou nikdy nic neskazíte. Ale pánové, jestli pak chcete na prvním rande zazářit, nebo jestli se chcete blejsknout před partnerkou, vemte ji do nějaký útulný kavárny. Tohle je právě number one místo, který si Češky odhlasovali jako nejlepší místo na rande. A co český holky naopak úplně odsoudili je, a pozor, tohle vás možná překvapí, ale je to kino. Takže ta představa o ideálním prvním randičku v kině je celou dobu úplně mimo, podle tohohle průzkumu. Přes 60% dotázaných uvedlo, že to je jejich nejmíň oblíbený místo na rande. No, jako jasně, ono je asi trochu blbý, že spolu 2 hodiny ani nepromluvíte, ale zase na druhou stranu mně přijde fajn, že pokud teda jde o první rande, tak po filmu si máte hned o čem povídat. Můžete ho zdrbnout nebo vychválit a vlastně hned máte takovej první větší společný zážitek, takže já bych to zase až tolik neodsuzovala, hlavně ani nemám moc na výběr, protože mě moje drahá polovička vzala na první rande právě do kina, takže já si opravdu nemůžu stěžovat. Ne, že bych nechtěla, ale nemůžu. Jedeme dál, před námi 90ková pecka od skupiny Blondie Maria. Tady to je

0: Kdo někdy našel v šuplíku starý telefon a dostal se do něj, tak určitě zažil stejnou nostalgii, o který zpívá Ed Sheeran právě v tomhle hitu. Old phone za námi, my za váma do toho pátečního dopolka posíláme jenom ty nejvybranější hity a v tom samozřejmě budeme pokračovat i v následujících minutách. Už za malou chvilku pro vás budu mít třeba Kelly Clarkson. A přihodím taky hit, který je podle mě definicí dobrý páteční nálady, a to je Bar Song od Shabuziho. I takhle to tady bude už za malou chvilku znít, za chvilku si taky dáme dopravu, tak na to určitě počkejte a fajn dopo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
6: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
7: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
13: Když život prudce zastaví...
14: Zase jsem ji našel v tramvaji.
15: A vy jste všichni rodina?
14: To nejsme.
13: Vždy je dobré mít se koho chytit.
14: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
13: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
16: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
17: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
16: Tak to bude drahota.
17: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
16: Za auto roku? Jako fakt?
17: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
18: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Auto Nord.cz.
19: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
20: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
21: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90. Až do 1. září. Kaufland.
22: Hit Radio Kontakt.
23: Zlepš
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Na hodinkách desítka a my jdeme omrknout, jak to vypadá na silnicích v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči pozor, dejte v Liberci na Sukově náměstí, tady nabouralo osobní auto do lampy veřejného osvětlení, tak tudy.

0: projíždějte opatrně. A nohu z plynu sundejte taky ve Stráži nad Nisou v ulici Pod Strání. Tady došlo ke střetu dvou dodávek. Na místě je policie, která nehodu vyšetřuje. Taky tady na to myslete. Na cestách se opatrujte, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
6: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Extrémní vedra a sucha z letošního léta nejspíš negativně ovlivní i sklizeň vína. Vinobraní letos začíná o 2 týdny dříve než v předchozích letech. Hrozny totiž uzrály rychleji. Kvůli suchům jsou ale plody vinné révy výrazně menší. Výsledek letošní sklizně je tak nejistý. Začátek nového školního roku je už za rohem. Kromě příprav dětí a školních pomůcek je to také příležitost zaměřit se na spolupráci mezi rodiči a školou. To potvrzuje i za Unii rodičů Angelika Gergilová.
9: Důvěra je základem jakéhokoliv vztahu. Dá se začít třeba nějakým neformálním setkáním na školních slavnostech a když rodiče a učitelé táhnou za jeden pro vás, dítě tím získává nějaký pocit jistoty a stability.
8: Podle Gergilové pomáhá dobrým vztahům také aktivní zapojení rodičů do školního dění, například při společných projektech a akcích. Ve věku 89 let zemřel po dlouhé nemoci norský král Harald V. Oznámil to tamní královský palác. Monarcha byl od minulého pondělí v péči lékařů a ve čtvrtek palác oznámil, že se jeho stav zhoršil. Harald V. byl nejstarším vládnoucím evropským panovníkem. Fotbalisté Sparty a Plzně se při dnešním losování dozvědí osmičku soupeřů, s kterými se utkají v evropské lize. Oba kluby budou ve druhém losovacím koši. Jablonecký tým pak pozná šestici protivníků v konferenční lize.
10: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky, železářství, bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
0: V Liberci, České Lípě a v Děčíně měříme 20, 21 máme v Novém Městě pod Smrkem a 22 ukazuje Friedland. Dneska bude v průběhu dne převážně oblačno, místy polojasno a na večer je vyhlášená žlutá bouřková výstraha. Není maxima, dneska na 28 stupních.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Krásný pátek všem, co ladíte Hit Radio Kontakt. S vámi stále Silvie Válková a naše společná dopolední jízda pokračuje. Tak co nás čeká v 10. dopolední? Mrkneme na to, co se bude o víkendu dít v České Lípě. A protože je páteček, dáme si taky naše tradiční páteční dořekni to. Tentokrát se trochu zaměříme na ten pomalej konec léta. K tomu už hraju Imagine Dragons, jdeme na to.

0: Dancing in the Moonlight, další skvělá záležitost, která nám k tomu pátku skvěle sedla. Kde se ale taky bude tancovat dlouho do noci, to je, kamarádi, Česká Lípa. Na hradě Lipy budou už zítra pivní slavnosti, takže kdo nemá plány na sobotu, už ani nic nehledejte, jo, a doražte sem, protože ten program, ten vypadá fantasticky. Budou tady regionální pivovary, turnaj ve stolním fotbálku, taky soutěž o nejrychleji vypité pivo, k tomu jarmark, který si můžete v klidu procourat, no prostě tohle je za mě definice sobotní pohodičky. A kromě toho všeho, tady budeme i my, naše Denisa Janečková, jsem za váma, dorazí s týmem a fanzónou, ve který si budete moct zahrát třeba šipky, pukec nebo džengu, taky pro vás máme nějaký ty malý dárečky, takže jestli na pevní slavnosti vyrazíte, stavte se za náma, Deňa už se na vás moc těší. A my se zase můžeme těšit na další skvělou muziku, už za malou chvilku se tady staví David Guetta a Bibi Rexa s nestárnoucí party peckou I'm Good, tak na to určitě počkejte, za okamžik pokračujeme.
1: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
2: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.

0: a já ho without you. Páteční dopoledne v plném proudu na hodinkách 10.24 a to znamená jediný. Otevíráme dnešní Dořekni to.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: To je hra, kterou spolu hrajeme každý pondělí a pátek. Já načnu větu a vy ji dořeknete podle sebe. No a protože nás čeká poslední prázdninový víkend, což je předzvěst toho, že pomalu končí léto, pojďme si dát takový malý shrnutí toho, co se vám letos přihodilo. A protože já mám ráda pikantní příběhy, dáme si ty vaše nejtrapnější historky. Takže téma dnešního Dořekni to zní, můj nejtrapnější letní zážitek byl, když... A teď je to na vás. Pojďte mi to doříct na náš WhatsApp, za chvilku to proberem.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio. Vysílej na Hit Radio kontakt se Silvou Válkovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404.
2: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí severočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
3: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hit Radio kontakt 606 825 404.
4: Česká Lípa se pouští do projektů, se kterými dlouhé roky nešlo hnout. Překážkou byly především složité majetkové vztahy. Některá místa už se podařilo získat a proměnit, další přijdou na řadu. Co všechno se v České Lípě změní, prozradí starostka Jitka Wolfová v pátečním rozhovoru na Hit Radio Kontakt.
5: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
6: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax. Odolná, spolehlivá užitková auta s výkonným americkým motorem. Užitkové vozy Tenax. Silný a pracovitý parťák s nízkými provozními náklady. Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Je, schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
11: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
12: To jakoby dojímá.
11: A hvězdná porota.
13: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
11: Superstar. Od 2. září na Nově.
14: Ptáte se, kam všichni spěchají? Přece na Hlavickou pouť. Koná se 29. a 30. srpna. Co tam všechny táhne? Hlavně pouťové atrakce, rodinná atmosféra a plno zábavy. Nebudou chybět stánky nejen s občerstvením, tancovačka pod hvězdami, výstava vojenské techniky i sobotní ohňostroj. 29. a 30. srpna Hlavická pouť. Tak pospěšte!
15: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.
16: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od 1 roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
17: Klikni!
18: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší... Výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
17: tak Mironet.
19: Klikni dvakrát.
17: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
19: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
20: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
21: V obchodním centru Nisa teď můžete zažít velké dobrodružství, inspirované filmem Tlapková patrola Dinosauří film. Připravili jsme pro vás den plný soutěží a zábavy s tlapkami do lavic. Hraní her Paw Patrol na Xboxech, psí a dinosauří soutěž, stopovací soutěž, turnaj ve hře Paw Patrol a mnohem víc. S tlapkami do lavic. V neděli 6. září od 10 do 17 hodin v prvním patře OC Nisa.
22: Nisa Liberec. Na dotek dětské radosti.
23: Výborné stáčené frizanté.
24: Další důvod, proč zajít do vinotéky Vínohruška v Liberci, na Fignerce a v Jablonci u divadla.
23: Frizanté z Vínohruška.
1: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
26: Hit Radio. Mažu stopy.

0: 66, Kateřina Marie Tichá a k tomu páteční Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: Píše Lucka, můj nejtrapnější letní zážitek byl, když jsem na koupališti půl hodiny se dobývala do špatné skřínky. Po nějaké době na mě už lidi koukali, jak kdybych ji chtěla vykrást, ale já si to jen spletla. Já si myslím, že tyhle trapasy na koupališti jsou jako evergreenový témata. Mně se třeba jednou stalo něco podobného, ne teda na koupališti, ale v krytém bazénu, jak je na klíčích od skřínky, taková ta plastová visačka s číslem. Tak já jsem to číslo měla už takový napůl sedřený a nebylo vůbec poznat, co to vlastně bylo za číslo, takže jsem obíhala všechny skřínky, které začínaly šestkou a zkoušela jsem, která to bude, ale mě u toho naštěstí nikdo nechytl, no. Takže to vlastně není trapas, ne, když tě u toho nikdo nechytí. Další skvělý trapas má Martin, který píše... Můj nejtrapnější letní zážitek byl, když jsem na dovolené celý týden zdravil jednoho pána v přesvědčení, že je to náš delegát. Nakonec se ale ukázalo, že to byl někdo úplně cizí. Geniální. Ale tak co, no? Aspoň o nás v zahraničí vědí, že jsme dobře vychovaní. Pár pozdravů ještě nikdy nikoho nezabilo. No a na závěr si tady schovávám to nejlepší a to... zprávu od někoho, kdo se radši ani nepodepsal. Můj nejtrapnější letní zážitek byl, když jsem na nuda pláži potkal svého kolegu. Nejlepší na tom je, že já jsem okolo jen procházel, on si mě všimnul a bez zábran na mě začal mávat a běžel ke mně si popovídat. Jo, jasně. Jenom si tak procházel okolo, to znám. To je jako docela zajímavá náhoda, že si tě kolega všimnul zrovna v ten moment, co jsi se procházel okolo nuda pláže. Každopádně k druhé části zprávy, to jako jo, je to divný, když takhle na nuda pláži potkáte někoho z práce a on má chuť jít zrovna pozdravit. Nejhorší na tom je to, že kolega, který chodí o víkendu po nuda plážích, očividně... nemá jako žádný filtr, takže bych se bála toho, jak v pondělí bude všem u kávovaru vyprávět, kde vás zrovna potkal. Tak to byly vaše nejlepší trapní letní zážitky. Díky za to, jak jste to dneska dořekli, jste naprosto skvělí. Hrozně mě bavíte a my už zase trochu popojedeme. Před námi Linkini a Emptiness Machine.
1: Dořekni to a vysílej s námi.

0: Go a No Mercy, to nám doznívá v éteru Hit Radio Kontakt. Za chvilku už 10:45 a my se v tomhle čase přesouváme do České Lípy. Co se tady děje a do jakého projektu se tu pustili, to pro vás zjišťovala naše Denisa Mečířová. Tak Deny, předávám slovo.
1: 18. srpna zahájila Česká Lípa rekonstrukci schodů u kostela Narození Panny Marie. O této opravě a dalších projektech, se kterými dlouho nešlo hnout, jsme si povídali s českolipskou starostkou Jitkou Wolfovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní starostko, pověste nám více o opravovaných schodech.
2: Moc ráda. Kostel a schody před ním se nacházejí na důležité pěší trase, která spojuje centrum města s největším českolipským sídlištěm Špičák. Schody patřily církvi a byly ve špatném stavu. Lidé žádali jejich opravu, ale my jsme to udělat nemohli, protože nám schody nepatřily. A město nemůže vždycky vlastně opravovat vše, co je na jeho území, protože nemůže investovat do cizího majetku.
1: Jak to, že nyní teda schody opravuje město?
2: Jednali jsme delší dobu s církví o opravě a výsledkem těchto jednání byl v roce 2024 bezúplatný převod schodů do našeho majetku. Jakmile jsme je získali, začali jsme připravovat projekt ne na opravu schodů, ale také na zvelebení celého parčíku, který kostel obklopuje. Projekt první fáze, tedy opravy schodů, jsme dokončili, získali všechna potřebná povolení, vysoutěžili firmu a nyní se jí schody opravují.
1: Co všechno je součástí projektu?
2: Nyní budeme opravovat schody, včetně přilehlých zídek a pilířů. Rekonstruujeme prostor před samotným kostelem, postavíme odvodňovací systém a nové veřejné osvětlení, včetně slavnostního osvětlení čelní strany kostela. Vše by mělo být hotové do konce letošního roku.
1: Jsou v České Lípě ještě podobná bolavá místa?
2: To tak zrovna kousek od těchto schodů je chodník v ulici Uspojů, který byl také ve velmi špatném stavu. Byl to stejný příběh. Lidé psali na město a prosili, ať jej opravíme, ale ani tento chodník jsme tehdy neměli v našem majetku. Proto jsme jednali dlouho se společností, která byla těžko dostupná, ale nakonec se to podařilo. Chodník jsme získali a již je 2 roky krásně opravený.
1: Uvedete ještě další příklady?
2: No, nejedná se vždy o velké budovy nebo prostranství, ale třeba jen o malý kousek komunikace, který řidiče trápí. Vzpomeňme, v ulici 5. května se nacházel pruh po bývalé vlakové vlečce, která představovala nepříjemnou překážku v cestě. I tu jsme nevlastnili, podařilo se ji ale nakonec také získat do majetku až v roce 2025 a hned letos na jaře vlečka zmizela a tato část komunikace je nyní opravená. Můžeme vzpomenout ale také na podchod Bulharské ulice na autobusové nádraží. Možná si mnozí vzpomenou, jak vypadal, a navíc byl často zatopen po deštích.
1: Kromě toho, co je již hotové, chystáte ještě něco podobného v budoucnu?
2: Rádi bychom opravili opuštěný dům hned vedle Českolipské radnice. S majitelem nebyla žádná řeč, dům město koupilo tedy po jeho smrti od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Chceme budovu využít pro účely městského úřadu a nyní soutěžíme projektanta. Věřím, že i tento projekt se podaří v budoucnu dokončit.
1: Mně nezbývá než popřát, aby se vám v tomto ohledu i nadále dařilo. Díky za rozhovor, paní starostko, a naslyšenou.
2: Děkuji a naslyšenou.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
5: Šrotramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraku k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová.
6: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
7: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Pečujte o sebe i svou domácnost výhodně v Globusu Liberec. Od 26. srpna do 8. září získáte 15% slevu na celý sortiment drogerie se zákaznickou kartou Můj Globus. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
11: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
14: 10 za měsíc?
13: Spíš 12.
14: 12? Vážně, Zuzko?
13: 7378.
14: Za toho velkýho Enyaqa?
13: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
14: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
13: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
15: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
16: Den plný dobrodružství.
17: Dětský den se verve ve Sci 5. září.
16: Bojová ukázka Den vítězství, vojenská technika v akci, dětské atrakce, Majda s Petrem, kaskadérská motoshow, hasiči, policie.
17: Zkrátka zábava pro celou rodinu.
16: Dětský den ve ve Sci 5. září od 10 hodin. Vstup zdarma.
18: Poslední táborák léta.
19: To jo,
18: ale s basama. Pátečních 15 hodin do nedělního večera poslouchej jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem. Hit Rádio Kontakt.
20: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální info ze silnic. Jdeme na to! Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči nohu z plynu sundejte na Českolipsku. V Sosnové bourala dvě osobní auta, zdržení je tam ale minimální, tak jen projíždějte opatrně. Bouralo se taky na Semelsku v Modřišicích, tady na místě probíhají vyprošťovací práce, tak určitě počítejte s omezením provozu. No a komplikace máme taky na trase mezi Tanvaldem a Železným Brodem, kde došlo k dopravní nehodě motorky. Tak se na cestách opatrujte, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka e-shop roku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu. Když mobily,
4: tak Mironet!
6: Klikni dvakrát!
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za

0: 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
2: On Air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
4: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Na valné shromáždění OSN v New Yorku vedle prezidenta Petra Pavla v září pojede i vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka. Má se zúčastnit i tradiční transatlantické večeře, kterou hostí šéf americké diplomacie Marco Rubio. Pavel pak z New Yorku zamíří do Nebrasky, kde navštíví Národní gardu. Prázdninovým jízdním řádům v Praze odzvonilo. Už zítra se vrací standardní plný provoz. Nebude však stejný jako před prázdninami. Vylepšit ho má hned několik novinek. Více řekne mluvčí Ropidu Filip Drápal.
5: Od soboty se nevrátí jen plný provoz, ale sjednotí se také jízdní řády metra a většiny autobusů o víkendech. Posílí hlavně nedělní ranní a dopolední spoje. Změny čekají také některé autobusové linky ve Středočeském kraji a trvalého posílení od září se dočkají například cestující v Roztokách, Vinočanech nebo Jesenici.
4: Školní spoje pak vyjedou od úterý 1. září. V Nepálu hrozí další povodně. Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, dnes začalo přetékat. Pohraniční oblasti Nepálu a Tibetu, které před 2 dny zasáhly ničivé záplavy, jsou tak opět v nebezpečí. Čínské úřady kvůli novému riziku dočasně přerušily záchranné práce v postižené oblasti. Kanoista Martin Fuchsa dnes bude na mistrovství světa v Poznani obhajovat zlatou medaili na kilometrové trati. Tuto disciplínu na šampionátech loni ovládl podruhé. Celkově má 4 mistrovské tituly. V finále závodu na 1000 metrů pojede také kajakářka Barbora Betlachová.
6: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
7: Teploty se aktuálně na severu Čech pohybují mezi 21 a 23 stupni. Zatím máme na většině území oblačno a oblačnosti bude k večeru přibývat. Dorazí taky silné bouřky, tak bacha na to. Denní maxima dneska na 28.
2: Hit Radio Kontakt.
7: Startujeme další společnou hodinu. Od mikrofonu zdraví celý sever, Silvie Válková a kamarádi. Je tady pátek, tak se mnou pořádně zaradujte, protože my si dáme ještě pár skvělých hitů, za chvilku už oběd, pak srdcovky, no a pomalu to můžete balit a vrčet dom. Tak aby vám to krásně utíkalo, pojďte si tu 11. rozjet s Alexem Warrenem. Volume doprava a jdeme na to.

prostě nejde nemilovat. Gotye, Kimbra a Somebody That I Used To Know, to nám právě doznívá v éteru Hit Rádia Kontakt. A v cílový rovince jsou kamarádi i letní prázdniny. No jo, studenti pláčou, rodiče jásají. Poslední prázdninový víkend je před námi a to je takový zvláštní období, tyhle konce. Na jednu stranu pořád chceme grilovat, chodit se koupat, být v klidu, na druhou stranu už ale řešíme nákupy školních věcí. Mimochodem, jak jste na tom? Máte už všechno pro svoje děti nakoupeno? Nebo to budete řešit až v pondělí, ať si tím nekazíte víkend? To za mě vlastně vůbec není blbej nápad a ještě bych to klidně vyšperkovala tím, že o víkendu vypínám telefon, zapálím si na zahrádce poslední letní svíčku, budu se tvářit, že úterý je strašně, strašně daleko. No a my vás samozřejmě nenecháme ve štychu. O víkendu si tady na Hit Radio Kontakt dáme summer party, k tomu víc už za chvilku a mrknem taky, co nás o víkendu čeká na silnicích, tak na to určitě počkejte a já do té doby posílám Boba Sinclaira.

0: Adele, nestárnoucí klasika, která nás pořád baví. I takhle my vám tady na Hitradiu Kontakt hrajeme a k tomu pro vás taky hlídáme, co se děje na našich silnicích. A jedna malá jobovka by se tady i pro dnešek našla. Kamarádi, od zítra do pondělí bude částečně uzavřená jedna z nejvyužívanějších křižovatek v Liberci, Šaldovo náměstí. Do pondělního večera řidiči nebudou moct odbočit k nemocnici z Husovy ulice ani do vedlejší Jablonecké, kde probíhá rekonstrukce vodovodu a kanalizace, takže na to bacha, jestli tudy o víkendu pojedete, myslete na to a já přeju pevný nervy.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Annex SRO www.autoannex.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
10: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.
14: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
15: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
14: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
16: tisku.cz.
17: Náplně hned.
18: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a Fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
19: Když život prudce zastaví...
20: Zase jsem ji našel v tramvaji.
21: A vy jste všichni rodina?
20: To nejsme.
19: Vždy je dobré mít se koho chytit.
20: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
19: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
13: Výborné stáčené frizanté.
16: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fignerce nebo Jablonci u divadla.
13: Bílé a růžové frizanté z víno Hruška.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Taylor Swift, ani ona nemůže chybět v našem nabitým pátečním playlistu. A co zase nemůže chybět v posledním prázdninovém víkendu, to je vaše oblíbená summer party. Ještě jeden víkend bude patřit jenom létu a vy si s náma můžete užít ty nejlepší letní hity všech dob. Startujeme dneska odpoledne, zítra po o si střihneme summer party společně a i ve neděli to tady samozřejmě pojede na vlnách těch nejlepších letních megahitů, takže určitě laďte. No a trochu těch skvělých rytmů za váma pošlu do práce nebo na cesty i teď během dopolka. Mám pro vás malou ochutnávku a bude to hit, o který se postaral DJ Rehab. Ten se pustil do taneční předělávky nestárnoucího hitu od Bonnie M. Sunny. Takže v jednom hitu se nám tady snoubí původní disco kouzlo s moderním house zvukem a je to boží. Doporučuju si teď dát volume pořádně doprava, takhle si ten song vychutnáte nejvíc. Tak pojďme rovnou na to. Rehab, Bonnie M. a Sunny. To posílám za váma a další takový skvělý hity dneska po šestý.

0: Smith. Tohle byl náš doprovod k závěru dnešního dopoledního rozjezdu. Tak jsme to zvládli, dostali jsme se až k obědu, což je taky čas srdcovek, ty startují už za chvilku po 12. hodině a dneska to bude jízda. Páteční odpoledne si odstartujete s Calvinem Harrisem a peckou Ready for the Weekend. Tak já doufám, že i vy jste ready na ten poslední prázdninový víkend, víkendovou summer party. Užijte si to. A my se slyšíme zítra po o. Budu se těšit. Mějte se krásně a čau, čau.
1: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
2: Pak hrnky,
1: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
5: Michové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus.
5: Jdeme na Hrady.
4: 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče za podpory Hitrádia Kontakt.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
9: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
10: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
9: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
11: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmu.

0: zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Skočte si pro Krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90.
5: Bila. To dobré začíná u nás.
7: Hit Radio Kontakt.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Rádio Kontakt.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si,

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Semilsku, v Modřišicích bourala dvě osobní auta, na místě probíhají vyprošťovací práce, počítejte s omezením. A ještě v Jablonci nad ní jsou v ulici Na Svahu, bourala dvě osobní auta, prožijete tam hodně opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Bydlet o úroveň výš?
6: Můžete i vy.
5: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
6: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
5: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
6: Rezidence Level 21.cz.
7: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Před námi je poslední prázdninový víkend, na silnice vyrazí víc řidičů než obvykle a policie proto posílí dohled, potvrzuje policejní preventistka Monika Šindlová.
10: Silniční kontrola může některé řidiče čekat o posledním prázdninovém víkendu, kdy budou příslušníci policie zintenzivňovat výkon služby. A co budou kontrolovat? Zejména dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy a také technický stav vozidel.
9: Policisté také apelují na řidiče, aby nikam nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a za volant usedali odpočatí. Česko pošle Nepálu humanitární pomoc ve výši 2,5 milionu korun. 2,5 milionu korun rozhodl o tom ministr zahraničí Petr Macinka. Nepál ve středu zasáhly ničivé přívalové povodně a sesuvy v oblasti u hranic s čínským Tibetem, které si vyžádaly stovky obětí. Stovky dalších lidí jsou pohřešovány, včetně cizinců a poutníků. Sobotní utkání 6. kola první ligy mezi fotbalisty Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví se odkládá. Tým Boleslavy postihlo hromadné infekční onemocnění. Náhradní termín zatím Ligová fotbalová asociace neurčila. A teď ještě něco z regionu.
2: Fanoušci Jablonce ukradli Skotům vlajku, jinak byl klid. Při včerejším fotbalovém zápase předkola Evropské konferenční ligy řešili policisté v Jablonci jediný vážnější incident, a to krádež vlajky příznivcům skotského Glasgow Rangers. Spor se ale podařilo vyřešit domluvou. Jablonec skotský celý

0: Tak po penaltách vyřadil a postoupil do hlavní soutěže.
1: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
0: Na Liberecku se bude postupně zatahovat, k večeru se vyskytnou přeháňky, místy i bouřky, a to i silné. Později večer má pršet více a teploty 26 až 29 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, dámy a pánové, krásný pátek. 12:02 s vámi Kateřina Pechová a další srdcovky. I dnes to máme nabité. Lucie, Alcazar, U2, Ace of Base. No a hned na start taky Calvin Harris. A protože je pátek, tak taky důležitá otázka. Ready for the weekend?
0: Hit Radio Kontakt.
1: Na to se totiž ptá Calvin Harris. A ten vás na ten víkend rozhodně připraví. Tak jdem na to, první dnešní srdcovka.

0: Trénink na víkend společně s Calvinem Harrisem. Posloucháte Hit Radio, to byla naše první dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ale teď trocha romantiky, jo. Přesuneme se do roku 98 za švédskou skupinou Ace of Base. A tenhle song je totiž o úniku z šedé a únavné reality všedních dnů. Jo, takový ten čtvrtek třeba, tak už jsme z něj unikli, že jo. Pátek už je lepší a cílem je dostat se do vysněného romantického světa. A údajně stačí zavřít oči. Tak uvidíme, ale mělo by to klapnout, jo? S touhle další srdcovkou společně unikáme všedním dnům. Ace of Base, Travel to Romantis. Zavřete oči a užijte si to.

0: Naprostá pecka. YouTube, Where the Streets Have No Name v éteru Hit Rádia.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Naše druhá srdcovka z roku 87. Mimochodem, práce na tomhle songu byla tak komplikovaná a frustrující, že údajně v jednu chvilku chtěli celý ten pás s nahrávkou smazat. No tak jsme rádi, že to neudělali, páč, je to jedna z nejvýznamnějších hymen rockové historie a je taky neodmyslitelnou součástí koncertů kapely. No a taky za ní získali Grammy, jo, tak to by byla asi škoda to smazat, že jo. My se teď přesouváme dál. Původní song z roku 81 určitě znáte. Human League, Don't You Want Me, jo. Ale že i coveru se vede. A tak se to stalo právě s tímhle songem, protože v roce 2002 se o něj postarali Alcazar. To už se přesouváme do žánru nu disco a eurodance. A je to skvělý. Další dnešní srdcovka Alcazar, Don't You Want Me?

0: Tomuhle songu už je 28 let. Lucie a Panic na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Naprosto legendární song, kdo by to neznal. Doufám, že jste si zaspívali příjemně, ideálně. No a to už je skoro všechno. Je to tak, 5 srdcovek a jedna chybí, která by to mohla být. No je to ta vaše, to je jasný. A protože pátek, tak je to narozeninová srdcovka, jo. Abychom to měli jednodušší, napište mi rok narození. Rok narození, ideálně váš samozřejmě, ale pokud chcete někomu jinému, jo, k jeho roku popřát, můžete, nechám to na vás. Každopádně 4 číslovky, rok narození, ideálně se k tomu prosím podepište. No a já vyberu jeden song, který v té době trendoval, který v té době byl ten zásadní. A ten si dáme, co? Tak pište 777-937-777. A už za chvilku připomínka, že už jenom měsíc a budeme muset budit frontmana Green Day, k tomu taky Shakira.
2: Dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady CZ. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindle X.
3: Tomáš Klus.
4: Jdeme na Hrady.
3: 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče za podpory Hit Rádia Kontakt.
5: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes,
9: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Když život prudce zastaví...
12: Zase jsem ji našel v tramvaji.
13: A vy jste všichni rodina?
12: To nejsme.
11: Vždy je dobré mít se koho chytit.
12: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
11: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
14: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
15: Do vinotéky Vínohruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
14: Ve vinotéce Vínohruška v Liberci a Jablonci.
16: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
17: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Staný karavany ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
16: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
18: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
19: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
20: No jistě.
19: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
20: No jistě.
19: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
20: No jistě.
19: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
1: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
21: Výborné stáčené frizanté.
22: Další důvod, proč zajít do vinotéky Víno Hruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla.
21: Frizanté z Víno Hruška.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Wake Me Up When September Ends. Posloucháte Hit Radio a je čas.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Je čas na vaši narozeninovou srdcovku. Řekla jsem vám, poprosila jsem vás, abyste mi napsali rok svýho narození. No a na základě toho jsem vybrala jeden song. Dámy a pánové, rozhodla jsem se vyrazit do roku 1965 s Jolanou. Joli, to byl rok. Můžu ti říkat Joli? No, bránit se nemůžeš. Každopádně, dámy a pánové, jako takhle, neskutečný rok, jo. Páč, teprve vznikly kapely jako Pink Floyd nebo Scorpions. Což je hustý. Tyhle kapely byly v té době v plenkách. Ale jinak velmi silný rok, jo. Beatles, jo, to je jasný. No a taky Valící se kameny. Ty, prosím vás, totiž dominovali s jedním naprosto legendárním songem. A ten si právě teď dáme. Říkám, že to byl silný rok. Poslední dnešní srdcovka. Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Jdem na to.

0: Temper City a Self Aware, posloucháte Hit Radio. A pozor, nadržený delfín. Já si nevymýšlím, prosím vás. Tuhle ceduli opravdu teď jste mohli týden potkat na pláži ve Francii. Ta tam bránila vlastně v koupání turistům i místním. Radnice totiž měla obavy, že se 3metrová rybka v období páření bez partnerky pokusí o zblížení se s někým z lidí. Což možná zní bizarně, ale je to tak. Dokonce, prosím vás, je to naprosto šílená statistika, ale je to tak. Je mnohem větší nebezpečí, že se o vás fyzicky pokusí delfín, než že vás sežere žralok. Tak opatrně na tyhle vysmátý bestie. Čeho se bát nemusíte, to jsou naše další hity. Za chvilku Linkin Park, taky Ray Dalton, nebo opět a Radeček.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a Jakeu.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Denzo Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denzo vás srdečně zve.
7: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
8: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více informací v restauracích KFC.
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: V obchodním centru Nisa teď můžete zažít velké dobrodružství, inspirované filmem Tlapková patrola Dinosauří film. Připravili jsme pro vás den plný soutěží a zábavy s tlapkami do lavic. Hraní her Paw Patrol na Xboxech, psí a dinosauří soutěž, stopovací soutěž, turnaj ve hře Paw Patrol a mnohem víc. S tlapkami do lavic. V neděli 6. září od 10 do 17 hodin v prvním patře OC Nisa.
14: Nisa Liberec. Na dotek dětské radosti.
15: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
16: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
15: Tak to bude drahota.
16: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
15: Za auto roku? Jako fakt?
16: Fakt. 6, 5, 5. Jen v Autonord.
17: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je Ray Dalton a Blood Running těsně před 13. hodinou. Za chvilku další hity, čekají nás Vet nebo Dua Lipa. A teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis, dobré odpoledne. Na Pražském okruhu počítejte s kolonou při cestě směrem na D1 mezi D5 a Ořechem. Zdržení je kolem 10 minut. Na D1 je kolona zhruba na 10 minut mezi 18.5. a 25. kilometrem ve směru na Brno. No a na D1 se zdržíte také mezi s tým 76. kilometrem a s tým 85. ve směru na Brno. Tady je to na zhruba 25 minut navíc.
2: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
6: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
7: Přijďte na nejlepší burčák z Jižní Moravy.
8: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
7: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
9: I'm Ariana Grande.
10: It's Hozier.
11: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. České dráhy se připravily na konec prázdnin, během nadcházejícího víkendu navýší kapacity vybraných spojů, kterých by se to mělo týkat, řekne mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
14: Jsou to vlaky hlavně z Moravy do Prahy, ale také například ve směru z jižních Čech, ze západních Čech nebo od Hradce Králové do Prahy. Přesto doporučujeme cestujícím zajistit si na cestu rezervaci.
1: Česko má se Spojenými státy nadstandardní vztahy. Prioritou je si je udržet, řekl to nastupující český velvyslanec v USA Jakub Kulhánek. V roli chce klást důraz na konkrétní projekty, jako jsou obchodní dohody a investice. Tenistka Nikola Bartuňková po druhé v kariéře postoupila na okruhu WTA Tour do semifinále. Na turnaji v Monterey zvládla český souboj s Dariou Vidmanovou, kterou porazila 2-1 na sety. Zápas trval skoro 3 hodiny. O finále se Bartuňková utká s Belgičankou Elise Mertens.
15: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství, Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
1: Od západu čekáme postupně v Čechách večer i na západě Moravy přibývání mraků, přidají se také postupně přehánky, místy bouřky.

0: I velmi silné později budou přecházet do deště. Nejvyšší teploty většinou 28 až 33 stupňů.
1: Krásné odpoledne, 2 minuty po 13. hodině a hlavně je pátek. Doufám, že vás čeká volný víkend. O soundtrack se vám postaráme právě teď. Imagine Dragons. Gimme, gimme, gimme.

Nádherná věc, co? Wet, love is all around, posloucháte Hit Radio. Prosím vás, máme pátek, to je super věc, jo. Blbý je, že do Česka mají dorazit velké bouřky a vechřice. Oni neustále tu výstrahu navíc rozšiřujou, teď zrovna i v jižních Čechách budou brutální bouřky, jo. Blbý je, že je to ten typ bouřek, kdy ani meteorologové moc neví, jak moc, kde, jestli vůbec, kdy. Takže je to taková trošku ruská ruleta s bouřkou. Je to něco mezi tím, bude u vás brutální bouřina, anebo se taky budete slunit venku s drinkem, jo. Ráda bych vám dala podrobnější info, ale nemám. Doporučuju se koukat na radary, to většinou je relativně spolehlivý, no a preventivně schovat domů, co je vám drahé. Pokud vás partner tenhle týden naštval, nechte ho venku, je to tak. No a nic, budeme si držet pěsti, ať nás to nikoho neodfoukne. A dáme si k tomu tuhle pohádku. Nickelback a Lullaby.

0: Celeste Buckingham, Run, Run, Run. Posloucháte Hit Radio. Jestli jste měli těžký týden, tak v překladu by to mohlo být rum, rum, rum. Přeju krásné páteční odpoledne. Prosím vás, kontrolujte si účtenky, když odcházíte z restaurace. Můžete tam narazit na poměrně překvapivé pokyny. Aha, to se stalo, prosím vás, jedný paní, která žije v Itálii, jo. A zašla si do restaurace. Normálka, nic tak divného, a požádala číšníka, takovýho mladíčka, že by chtěla svoje vajíčka víc propečená a bez salátu. To je poměrně jednoduchý pokyn, že jo, to není nic tak jako drastického. Tak prosím vás, obsluhujícího to rozhodilo natolik, že připsal do poznámky, kromě dobře propečené a bez salátu, ještě větu, tohle mě naštvalo, připal ta vejce a naplivej do nich. A to poslal kuchařovi. Řekli byste si, no tak... Oni si mezi sebou určitě o nás povídají často. Blbý je, že číšníci potom zapomněli tu poznámku vymazat a paní si to tak přečetla u platby. Tak prosím vás, zdravíme všechny do gastra, pozor na tuhle chybku, no a vy si čtěte účtenky, očividně je tam spousta zajímavých detailů. Mňam, mňam, mňam. Do uší další hity Neil Diamond a Two Friends nebo Indila. Už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Šrotramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funébrmáč. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnova.
4: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Den plný dobrodružství.
12: Dětský den se verve ve Sci 5. září.
11: Bojová ukázka Den vítězství, vojenská technika v akci, dětské atrakce, Majda s Petrem, kaskadérská motoshow, hasiči, policie.
12: Zkrátka zábava pro celou rodinu.
11: Dětský den ve ve Sci 5. září od 10 hodin. Vstup zdarma.
13: Je, schořela mi kulma.
14: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
17: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
18: 10 za měsíc?
17: Spíš 12.
18: 12? Vážně, Zuzko?
17: 7378.
18: Za toho velkýho Enyaqa?
17: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
18: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
17: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
19: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
20: Výborné stáčené frizanté.
21: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fígnerce nebo Jablonci u divadla.
20: Bílé a růžové frizanté z víno Hruška.
22: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den.

Dirty Dance, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. A pojďme si říct, že jsme nejen národ hokejistů, ale taky jsme národ tenistů. Jo, minimálně tedy máme fakt silnou reprezentaci, prostě pozbíráme po světě, co jde, jo. Je to naše dovednost a co víc, tak teď se nám do Česka vrací tenisový svátek a to Davis Cup. Je to tak, po 13 letech se vrací Davis Cupový tým do O2 Areny. V pátek 18. a v sobotu 19. září se utkají tady v Praze se Spojenými státy americkými. Loni jsme je porazili, jo, to bych chtěla podotknout. A před těmi 13 lety, když se tady Davis Cup hrál, tak jsme taky vyhráli a navíc jsme to tehdy vyhráli celý, jo. Bude to velkolepá podívaná, protože na kurtu se představí současná česká špička v čele s Jirkou Lehečkou, Jakubem Menšíkem a Tomášem Macháčem. Takže prostě fantastický tenis, jo, to tam jako není o čem. Pokud byste to chtěli zažít, tak lístky jsou v prodeji. Detaily najdete na outuarena.cz. Myslím si, že tohle je něco, co chcete aspoň jedno zažít naživo, ne v televizi, ale pěkně na vlastní oči, jo, a teď jedete hlavou doleva, doprava, doleva, doprava. Myslím si, že to bude neskutečný zážitek, tak pokud to chcete vidět, ještě máte šanci. No a do uší už vám míří tahle pecka. Znalci už samozřejmě vědí, tohle je totiž DJ Bobo a Everybody. Tak jdem na to a hezký pátek.

0: pozdravit v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A prosím vás, tak co, viděli jste ho? Zatmění měsíce samozřejmě, to bylo vidět totiž dneska ráno. Respektive bylo vidět, no. Jako někdo ho možná viděl, myslím, že většina republiky viděla mraky, případně měla měsíc někde za horizontem, těžký slovo. Každopádně na nějakou chvíli by to snad mělo být z té nebeské podívané všechno, prosím vás. Proč to říkám? No jakože teď už nemusíte čekat na tu dokonalou chvilku, kdy bude něco možná trošku vidět na nebi, jo. Teď už můžete zase normálně koukat do země nebo do telefonu, klidu. K tomu další hity, za chvilku Depeche Mode nebo BB Rexa, tak buďte s námi.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Pečujte o sebe i svou domácnost výhodně v Globusu Liberec. Od 26. srpna do 8. září získáte 15% slevu na celý sortiment drogerie se zákaznickou kartou Můj Globus. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
7: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
9: tak Mironet, klikni dvakrát.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk, domov na prvním místě.
12: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firmanazážitky.cz.
16: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
17: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
16: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
18: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
19: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
20: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
21: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: BB Rexha, Faithless v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Eva Farná nebo Fergie, teď už aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Českolipsku, na trase z Nového Boru na zákupy u Svojkova je z důvodu nestabilního svahu omezení provozu. A ještě v Liberci ve Vysoké ulici mezi křižovatkami ulic Vojanova a Zlínská je silnice uzavřena. Vaše dopravní info volejte na 800 900
2: 952. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Extreme Sale v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
6: To jakoby dojímá.
5: A hvězdná porota.
7: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
5: Superstar. Od 2. září na Nově.
8: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
9: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
10: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
11: Hi, I'm Miley Cyrus.
12: Hey, it's Teddy Swims.
13: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
16: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Začátek nového školního roku už je za rohem. Kromě příprav dětí a školních pomůcek je to také příležitost zaměřit se na spolupráci mezi rodiči a školou. Pokračuje Angelika Gergelová z Unie rodičů.
17: Důvěra je základem jakéhokoliv vztahu. Dá se začít třeba nějakým neformálním setkáním na školních slavnostech a když rodiče a učitelé táhnou za jeden provaz, dítě tím získává nějaký pocit jistoty a stability.
16: Podle Gergelové pomáhá dobrým vztahům i aktivní zapojení rodičů do školního dění, třeba při společných projektech a akcích. Restauracím v Česku letos v červenci meziročně vzrostly tržby o 5%. Vyplývá to z údajů platebního systému Dotykačka. Červencové tržby i návštěvnost ovlivňovalo hlavně počasí. V turistických horských oblastech nebo v jižních Čechách byla návštěvnost vyšší. Naopak do kempů kolem Vltavy jezdilo méně turistů kvůli nedostatku vody. Po vleklých zdravotních problémech ráno zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Hlavou norské monarchie byl od roku 1991. Po Haraldově smrti se novým norským králem stal jeho 53-letý syn Hákon. A teď ještě něco z regionu.
1: Městská policie v Jablonci připravuje realizaci pilotního projektu zaměřeného na bezpečnější a kvalitnější veřejný prostor. Prvním místem, které chce společně s místními proměnit, bude dětské hřiště v Dlouhé ulici. O jeho budoucí podobě rozhodnou i lidé. O jeho budoucí podobě můžete diskutovat přímo na hřišti v úterý 8. září v 16 hodin.
18: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky, železářství, Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
1: Na Liberecku se bude postupně zatahovat, k večeru se vyskytnou přehánky, místy i bouřky, a to i silné. Později večer má pršet více a teploty 26 až 29 stupňů.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi Kateřina Pechová a za chvilku troška toho hazardu. Just when they all got, just when they all got, just when they all got.

Tohle jsou Eva Farda a Miraj, posloucháte Hit Radio a jak jsem slíbila. Dámy a pánové, je to tak, už se to blíží další a poslední kolo dokonalé desítky. Ono už totiž navíc jenom 3 dny. Trvá to epické léto na Orlen. Máte tam možnost tankovat efektu se slevou 1 korunu na litr, taky prémiovou barvu se slevou 2 koruny na litr. No a navíc s aplikací každé pondělí a s tankartou celé prázdniny, jo? No takhle, a u nás si tankartu Easy můžete nabít až na 10 000 korun a nebojte, to potrvá. To potrvá, dokud to prostě nevyužijete celý, že jo? Navíc se tam můžete skvěle občerstvit, dát si letní drinky, jo? Hele, mají toho spoustu a vy ještě k tomu máte možnost si na to vydělat. 10 táců ve hře, 10 otázek. S každou správnou odpovědí máte 1000 na kartě. Jediný, co teď musíte udělat, je volat na 800 937 937. Ten, kdo se dovolá jako třetí sem ke mně do studia, má šanci si natankovat na tankartu Easy. Tak pojďte na to, těším se. Sunrise Avenue a Hollywood Hills k tomu do uší.

0: Sunrise Avenue a Hollywood Hills. Posloucháte Hit Radio a je to tu.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Poslední šance vyhrát, poslední šance nabít svoji tankkartu Easy až na 10 tisíc korun. A na telefonu Vašek. Vašku, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: Dobrý den, ahoj. Jo, dobrý, tak skončím za chvíli v práci, takže...
0: Takže pohoda.
2: No, už jo.
0: Čeká tě volný víkend?
2: De facto jo.
0: De facto jo, jo. No tak, takže nějaký jenom domácí práce lehký.
2: Jo.
0: Vašku, před tebou stojí jednoduchý úkol. 10 otázek, 10 jednoduchých odpovědí. V podstatě je to úplně jako primitivní záležitost, jo? Věříš si na 10?
2: Nevím, asi ne.
0: Ale no tak, takhle negativně nebudem začínat. Řekni, věřím si na 10.
2: Tak věřím si na 10.
0: Výborně, Vašku, vidíš, to je ten správný přístup. No tak jo, tak jdeme na to. První otázka. Kolik barev má klasická černobílá šachovnice?
2: 64. Jo,
0: nevadí, Vašku, to je v pohodě. Druhá otázka. Kolik nohou má pavouk?
2: 8.
0: Ano, výborně. Třetí otázka. Kolik hráčů jednoho týmu je na hřišti při basketbalu?
2: Jednoho týmu?
0: Mhm.
2: 5.
0: Ano, výborně. Čtvrtá otázka. Kolik měsíců v roce má přesně 28 dní?
2: Všechny, 12.
0: Přesně 28, bohužel. Ne. Kolik divů měl podle tradičního seznamu starověký svět?
2: 7.
0: Výborně, ano. Další otázka. Kolik bodů má nejvyšší běžné hodnocení na stupnici od 1 do 10?
2: 10.
0: No jasně, nenechal se nachytat. Kolik základních světových stran máme?
2: 4.
0: Ano, výborná práce. Kolik měsíců tvoří polovinu roku?
2: 6.
0: Výborná práce. Kolik políček má jedna řada klasického sudoku?
2: 9.
0: Výborná práce, Vašku, jedeš jak drak. Kolik členů má skupina, které říkáme trio?
2: 3.
0: Ano! Ty jo, Vašku, jako pustý. Počkej, já to tady musím, asi dělám čárky během toho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tisíc na tankkartě Easy, Vašku.
2: Díky, díky, to je krásný.
0: Fuf, byl jsi nervózní?
2: Byl, a ještě jsem teď.
0: Hele, Vašku, každopádně, nedivím se ti, ono, ta první otázka, tam se nám to trošku, ale hele, i tak.
2: No, to je úplně prostě šachy, tak vidím celou šachovnici, prostě 8x8
0: Ale vlastně jsi to spočítal skvěle jenom, no, ale hele, vůbec nevadí, pak jsi se rozjel, neskutečná práce, Vašku, 8 táců na tankkartě Easy, já ti moc gratuluju.
2: Díky moc, díky, díky.
0: Vašku, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj, naschle.
0: Wow, to byla jízda. Dámy a pánové, a ano, to bylo všechno, ale nebojte, my si zase něco vymyslíme.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Friday I'm in love, to jsou Cure v éteru Hit Rádia a hezké odpoledne. Já prosím vás, jsem narazila teď na takovou zajímavou informaci, jo, že je dneska den červeného vína. To je náhoda takhle v pátek. Jasně, červené víno je spíš do těch podzimních, zimních měsíců. Naštěstí pro nás, dneska má začít pršet, má se zase ochladit. Perfektní kombinace, jo. Sklenka červeného, pěkně rozvoněná, za okny prší, možná taková svíčička jedna. Nechci vás vůbec k ničemu nabádat, já jenom, že to zní fantasticky. Tak kdybyste náhodou ještě neměli program na večer, tak tohle nezní vůbec špatně, co? Hrát vám k tomu budeme fantasticky, to slibuju. A už za chvíli třeba Liam Payne, Rita Ora nebo Disturbed.
1: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná. Ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
6: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
5: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
6: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousků naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím stírem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
5: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
6: Určitě. Zoopark Zelčín je 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
5: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Bydlet o úroveň výš?
9: Můžete i vy.
8: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
9: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
8: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
9: Rezidence Level 21.cz.
10: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
11: pak hrnky,
10: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
11: Škola volá!
12: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
13: V obchodním centru Nisa teď můžete zažít velké dobrodružství, inspirované filmem Tlapková patrola Dinosauří film. Připravili jsme pro vás den plný soutěží a zábavy s tlapkami do lavic. Hraní her Paw Patrol na Xboxech, psí a dinosauří soutěž, stopovací soutěž, turnaj ve hře Paw Patrol a mnohem víc. S tlapkami do lavic. V neděli 6. září od 10 do 17 hodin v prvním patře OC Nisa.
14: Nisa Liberec. Na dotek dětské radosti.
11: Výborné stáčené frizanté.
14: Další důvod, proč zajít do vinotéky Vínohruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla.
11: Frizanté z Vínohruška.
15: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
16: Tak jsme se ptali vás, co nejbizarnějšího jste kdy omylem nasáli do vysavača.
17: Pavlína, ahoj, tak nám se podařilo vysát andulku z klece. Naštěstí vylezla z hadice trochu rozcuchaný, ale živý. Od té doby, když jsme zapli vysavač, seděl na nejvyšším vidílku.
16: Asi chápu proč. Na ten moment, když si všimneš, že ti v kleci chybí pták a najednou slyšíš pípání z vysavače, ne? Hele, prosím tě, Marco, vyměň ten pytel, už to je plný. Hele, my nemáme ptáka. Taky píše z Aše, Karel, ahoj, ještě jsem byl malý, mamka luxovala, nechala vysavač zapnutý a nasálo nám to andulku, která byla ochočená a běhala všude po bytě. Přežila, ale celý den potom seděla uražená na bydle a nevšímala si nás. Tíme, jako, já se tomu nedivím, představ si, že jsi prostě andulka a projedeš normálně.
15: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Liam Payne, Riťa Ora, posloucháte Hit Radio, krásné páteční odpoledne. A ano, pátek a ano, asi se na nás ženou bouřky, ale nás to nezastaví. Dámy a pánové, už nějakých jenom 23 minut do startu poslední letošní summer party. Je to nádherný, ale ano, už za chvilku se náš éter zaplní těmi nejlepšími letními songy za posledních 30 let. Takže ať už jste vyřízený po tom pracovním týdnu, nebo vás třeba ještě dneska práce čeká, anebo jenom potřebujete zapomenout na ty mraky, co jsou nad náma, tak ty nejlepší letní hity, ty to dokážou. Startujeme ve 3 a budeme pokračovat až do nedělního večera. No, abych vás na to trošku navnadila, tak právě teď je tu Luna.

0: Pokáč a solitér v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne všem. Pomalu se s vámi loučím, spolu se uslyšíme ale ještě večer v 18 hodin. Ano, ty nejlepší letní songy celý večer. No a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Už za malou chvíli to startuje letošní, už třetí summer party na Hit Radio Kontakt, která startuje dneska ve 3 a jede až do neděle, do večera. Bude toho spoustu, budou to skvělý hity, letní hity, takže si dáte ještě takovou lehkou letní dovču. Určitě nezapomeňte ladit Hit Radio Kontakt přes celý víkend, my se na vás těšíme.
1: Hit Radio Kontakt. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Annex SRO www.autoannex.cz.
6: Každý den přináší nové výzvy.
7: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
6: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
7: Více na práce Ontex.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
11: Přijďte na nejlepší burčák z Jižní Moravy.
12: Do Vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
11: Ve Vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
15: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ.
17: zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

rád budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc,

Teďka jejich skvělý hit Půlnoc, minutu před čtvrt na pět, ladíte Hit Radio Kontakt a pátek už je tady, závěr prázdnin. Jenom to nejlepší pro vás máme připravený v našem odpoledni. Lidi, všimli jste si třeba situace, která se děje hlavně víc na západě, a to je, že dýška se úplně vymkla kontrole. Zatím to ještě naštěstí nepřišlo sem k nám, třeba do České republiky, ale já mám tátu ve Spojených státech a ten mi říká, že je to naprosto bizarní problém. Dokonce to dostalo se to až tak daleko, že Američan zjistil, že pokud si objednával přes takový ten samoobslužný terminál burger ve fast foodu a nedal dýško, tak se mu normálně zvedla cena. Jo, doslova byl přinucený dát dýško. Stalo se vám někdy, že jste šli do restaurace a měli jste takovýhle nějaký zvláštní zážitek? Schválně, napište nám na WhatsApp 606-825-404. No a my samozřejmě si musíme ten závěr léta pořádně užít, protože teď už pro vás posílám další skvělý kousek z naší summer party.

0: efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
4: To jakoby dojímá.
3: A hvězdná porota.
5: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
3: Superstar. Od 2. září na Nově.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
8: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
9: Den plný dobrodružství.
10: Dětský den Sever ve Vesci 5. září.
9: Bojová ukázka Den vítězství. Vojenská technika v akci. Dětské atrakce. Majda s Petrem. Kaskadérská motoshow. Hasiči. Policie.
10: Zkrátka zábava pro celou rodinu.
9: Dětský den ve Vesci 5. září od 10 hodin. Vstup zdarma.
11: Výborné stáčené frizanté.
12: Další důvod, proč zajít do vinotéky Vínohruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla.
11: Frizanté z Vínohruška.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Alex Warren, Ordinary, minutu po půl, Hit Radio Kontakt, s vámi jede naplno. Dýško, tip, gratis, trošku extra, nějakýho keše. Jo, tak tohle je něco, na co se číšníci ptají čím dál tím víc. A u nás to zatím není tak zásadní situace jako ve Spojených státech, kde se takzvaný tipping culture, tedy kultura dávání dýška, začíná postupně vymykat kontrole. To řeší i spousta zákazníků a vy jste nám psali na náš WhatsApp 606-85-404 o vašich zkušenostech v restauracích. A Jesus, některý ty odpovědi byli docela zajímaví. Třeba Ondra nám napsal, že jednou takhle seděl na terase restaurace, začalo pršet a když chtěl být přemístěný dovnitř, tak mu číšník řekl, že v žádném případě, že si prý vybral sedět venku. Tak já nevím, co se v takové situaci dá dělat. Já bych se asi sebral a odešel. Ale prosím vás, od našich skvělých hitů radši ještě nikam neodcházejte. Zůstaňte s námi a my vám dáme ještě kousek toho léta. Třeba s Billem Medley a Jennifer Warrens a hitem The Time of My Life. Tak co, jste připraveni na tuhle absolutní pecku? Protože tohle bude The Time of Our Life. Prima den.

0: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QVkuchyně.cz. Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Slinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Spolehlivý a rychlý internet v Libereckém kraji. To je Sferianet. Kvalitní pokrytí a rozsáhlá optická síť. To je Sferianet. Bezkonkurenční ceny s rychlostí až 1000 megabitů. To je Sferianet. Internet, televize, volání. To je Sferianet. Volejte 480 000 000. Sferia.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
6: Pikle? Ale ne, pikl.
5: Milovníci kyselých okurek, pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
10: Hit Radio Kontakt.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stává. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj, zatáčky, toží se světcem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám pro vše.

včerejší produkce šla do bezvědomí. Nastává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nám

0: komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
1: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraku k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
4: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
5: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
6: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
7: Hit Radio Kontakt.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu. Hit
9: Radio. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

Krásné páteční odpoledne vám všem, kteří ladíte Hit Radio Kontakt. Je tady závěr léta a to znamená, že ještě jeden poslední víkend je před náma, než se zase budeme muset vrátit do školních lavic. Tedy hlavně jsou to asi vaše ratolesti, děti, prostě znáte to. Člověk si užíval s nima to léto, oni určitě taky a najednou je to, mami, tati, mě se nechce do školy. Schválně, co děláte na ten poslední víkend? Už se připravujete, jak to bude vypadat během pár dní, až se vrátí zase děcka do školy, a nebo tomu dáváte volný průběh a ještě na to nemyslíte. WhatsApp je 606 825 404. Dejte nám vědět a já vám na oplátku pošlu samozřejmě jenom to nejlepší z našeho playlistu. Na pátek odpoledne v éteru Hit Radio Kontakt. Hit Radio.

0: Ryba pátek odpoledne vám všem, kteří ladíte Hit Radio Kontakt. Je to tady závěr prázdnin a to znamená, že se musíme zase vrátit do toho všedního života. Vy jste nám psali na WhatsApp 606-825-404, jakým způsobem se připravujete na to, že 1. září nám už klepe na dveře. Lucka napsala, že to neřeší, protože nemá děti. David, ten zase už chystá celou rodinu do toho procesu a Hanka, ta říkala, že se ještě snaží vymáčknout to poslední z toho volna. Jo, všechny vás úplně chápu a jsem moc rád, že jste se o to s námi podělili. I vy nám můžete napsat, WhatsApp je 606-825-404 a za chvíli za váma vyšlu zase další hity a spoustu dobré nálady.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A Fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Ptáte se, kam všichni spěchají? Přece na Hlavickou pouť. Koná se 29. a 30. srpna. Co tam všechny táhne? Hlavně pouťové atrakce, rodinná atmosféra a plno zábavy. Nebudou chybět stánky nejen s občerstvením, tancovačka pod hvězdami, výstava vojenské techniky i sobotní ohňostroj. 29. a 30. srpna Hlavická pouť. Tak pospěšte!
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Bydlet o úroveň výš?
8: Můžete i vy.
7: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
8: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
7: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
8: Rezidence Level 21.cz.
9: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
10: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
9: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
11: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
12: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
13: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
14: V obchodním centru Nisa teď můžete zažít velké dobrodružství, inspirované filmem Tlapková patrola Dinosauří film. Připravili jsme pro vás den plný soutěží a zábavy s tlapkami do lavic. Hraní her Paw Patrol na Xboxech, psí a dinosauří soutěž, stopovací soutěž, turnaj ve hře Paw Patrol a mnohem víc. S tlapkami do lavic. V neděli 6. září od 10 do 17 hodin v 1. patře OC Nisa.
15: Nisa Liberec. Na dotek dětské radosti.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Hej, jenom to nejlepší z hitů na Hit Radio Kontakt, kde jinde samozřejmě. A taky tu pro vás mám jednu důležitou anketu. Konec léta, tak ten už probíráme, to je jasný. Ale zjistili jsme pro vás, jaká je nejlepší zmrzlina léta 2026. A docela mě to překvapilo, protože údajně je to meruňková a jogurtová. Jo, tak i takhle dohromady, docela hezká kombinace, co myslíte? Jaká je ta vaše oblíbená zmrzka? Já jsem hlavně rád vždycky, když je fakt dobrá, taková ta poctivá, nějaký ten sorbet, nebo i smetanová zmrzlina, hlavně když prostě stojí pořádně za to. Stejně jako ty nejlepší hity tady u nás na Hit Radio Kontakt. No a teď to rozjedeme, Ego, Robert Burian a Žijeme len raz. Tak dejte ruce nad hlavu, protože tenhle hit rozhodně stojí za to.

0: Ahoj, ahoj, od mikrofonu Hit Rádia Kontakt vás krátce před 18. hodinou zdraví Denis Kailibaj. Bylo to naše krátké bleskové odpoledne, který jsme ale nabili tím nejzajímavějším playlistem a programem. A samozřejmě ty nejlepší hity pro vás pokračují i dál. Tak zůstaňte společně s námi on air, online i v aplikaci Rádia.cz. Než se znovu uslyšíme, mějte se hezky, buďte na sebe milí a zatím ahoj!
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mátáče.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindle X.
3: Tomáš Klus.
4: Jdeme na Hrady.
3: 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mátáče za podpory Hit Rádia Kontakt.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Klikni!
9: Mironet! Nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
8: tak Mironet!
10: Klikni dvakrát!
11: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
12: Pak hrnky, flašky, kufříky,
11: vyměním za kuponky.
12: Škola volá!
13: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
14: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
15: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
16: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
17: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Annex SRO, www.autoannex.cz.
18: Přijďte na nejlepší burčák z Jižní Moravy.
19: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
18: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
0: Hit Radio Kontakt.
20: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na Pražském okruhu při cestě směrem na dálnici D1 čekejte kolonu mezi D5 a Ořechem a zdržení jste nahlásili také v Dobříšské ulici směrem na Barandovský most. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Den plný dobrodružství.
6: Dětský den Sever ve Vesci 5. září.
5: Bojová ukázka Den vítězství, vojenská technika v akci, dětské atrakce, Majda s Petrem, kaskadérská motoshow, hasiči, policie.
6: Zkrátka zábava pro celou rodinu.
5: Dětský den ve Vesci 5. září od 10 hodin. Vstup zdarma.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Již 33 let držíme tempo i správný směr. Recuper Sichrov. Moderní technologie, chytré inovace, úsporná a ekologická řešení.
3: On Air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.

0: se zabývá pádem větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku. Pracuje s několika vyšetřovacími verzemi a prověřuje, zda mohlo jít o protiprávní jednání. 30 metrů vysoký větrník spadl minulý týden ve čtvrtek. Nikdo nebyl zraněn. V 89 letech dnes ráno po vleklých zdravotních problémech zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Hlavou norské monarchie byl od roku 1991. Na trůnu ho střídá jeho 53-letý syn, který bude vládnout pod jménem Håkon VIII. Nezvykle už v 6. kole čeká první fotbalovou ligu největší šlágr podzimu. Sparta v neděli na Letné v pražském derby přivítá obhájce titulu Slávy. Policie vnímá zápas jako rizikový. Do bezpečnostních opatření se zapojí stovky policistů.
1: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Vše, co potřebujete pro skvělé léto. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
0: Zítra bude na východě území ráno a dopoledne až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak čekáme polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky, večer bude na západě Čech přibývat mraků. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16.
2: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
3: Je to tak, krásný večer, dámy a pánové, 2 minuty po 18. S vámi Kateřina Pechová a co víc, poslední summer party letošního roku. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. A jo, bude to jízda. Za chvilku douší Jennifer Lopez, ale odstartuje nám tu hodinku Gustavo Lima a jeho balada. Tak jdem na to.

Vaše typická sousedka Jenny from the Block, to je Jennifer Lopez v éteru Hit Radio. Summer party v plném proudu. No a venku takový trošku opak. Prosím vás, ano, Česko už hlásí první bouřky. Postupuje to od západu, jo? To znamená, že vy, co jste na východě, ještě máte čas. Pravděpodobně. Blbý je, že opravdu je to ten typ bouřek, kdy vlastně ani meteorologové, což jsou odborníci, moc nevědí, co přesně bude nebo nebude, jak to bude vypadat, jak toho bude, jestli toho bude moc nebo málo, tak jenom možná fakt schovejte věci, co máte venku, jo, hezký květináče, psa, případně drahou polovičku, jo, ať to zbytečně nenamokne, jo, pač to, jak smrdí mokrý pes, to je strašné, to se asi shodneme. No a my si nenecháme vzít ten náš poslední prázdninový víkend. My si ho totiž zpříjemníme těmi nejlepšími letními songy za posledních 30 let. Teď už David Guetta a Teddy Swims.

0: Samuel Jack, Feels Like Summer v éteru Hit Rádia. Song, který mu hodně pomohl Instagram, mimochodem, jestli jste tohle ještě nepoužili k letnímu storíčku, tak jako byste nebyli. Ne, to je fakt průšvih. To jako, už je to teda tak 4 roky, co to takhle trenduje. Ale je to tak a tady vidíte, jak prostě umělcům pomáhají sociální sítě. Jsou takový umělci, kteří nejenže je nepotřebovali, ale oni tehdy sociální sítě ani nebyli, že jo? Orbison už za chvilku se svojí Pretty Woman do uší. To je nádhera, to je nádhera. A taky vám řeknu o naprostý práci snu. Ale až za chvíli.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernove-městečko.cz.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.

jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Summer Party na Hit Radio. Hit Radio Kontakt.

Ashwell a Ingrosso Sunshine, posloucháte Hit Radio. No a když už tady máme tu poslední letošní summer party, tak teď jedna vyloženě vyletněná práce, jo. A práce snů, prosím vás. Teď fakt je beze srandy. Snoop Dogg někoho hledá. Snoop Dogg právě najímá a chce najmout někoho, kdo bude jíst zmrzlinu. Za 10 000 dolarů měsíčně. To není vtip. On opravdu hledá někoho, kdo bude cestovat po světě, ochutnávat nový příchuť a doporučovat mu je. Za 10 000 dolarů měsíčně. Přihlásit se může kdokoliv. To znamená, že pokud jste milovníky zmrzliny, právě přišel ten moment, na který celý život čekáte. Jakože pracovat pro Snoop Dogga? Já přemýšlím, jestli je něco víc cool. Není. Podle mě není. Za prvý je ten člověk neskutečně vyčilovaný, to je takový pohodář, jo. Dostanete se na spoustu zajímavých míst, vyděláte si super prachy a budete jíst zmrzku. Podle mě neexistuje lepší pracovní pozice, takže pokud nad tím třeba jenom trošku přemýšlíte, jděte do toho, jako fakt. A já do uší posílám další letní hit. Chris Rea a Looking for the Summer. Jdeme na to.

0: Last Life, to je Zara Larsson, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný páteční večer. Díky, že jsme s vámi u vašeho pátku. Já jenom doufám, že to bude pohodový večer, že vás nic zbytečně nevystresuje, protože to už nemá ani smysl, jo, se takhle při pátku stresovat. Pač, když se teď začnete stresovat, tak se s tím vzbudíte, jo. Celou sobotu to budete řešit a pak v neděli, to už je pondělí, jo. Tak prosím vás, žádný stresy, jenom ty nejlepší hity. Za chvilku tenhle song z Divokých koček. Lean Rhymes, k tomu Shinies nebo Jewel, tak buďte s námi.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšuje.

0: zničila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a Jakeu.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hitrádiem.

0: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Annex SRO www.autoannex.cz.
5: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
6: Je to tak, další nálož těch nejlepších letních hitů za posledních 30 let před námi. A jako, to

Taylor Swift a Cruel Summer, posloucháte Hit Radio. Poslední víkend prázdnin je tu. To je neskutečný. Mně celou životně přijde ten poslední víkend strašně zvláštní. Prostě dva měsíce prázdnin za váma, kor když jste dítě, jo, tak najednou dva měsíce volná a teď najednou už je to tu zás. A vlastně i když jste dospělí, jo, protože to léto má obecně vždycky trošku jiný rytmus, trošku jiný nádech. No a už je to zas tady. Zase režim, jo, teď lidi kolem vás už strašej podzimem, což je strašný, jsou i tací, co strašej Vánocema, což je ještě horší, to bych zakázala úplně. Já si myslím, že pár letních jako záležitostí ještě stihneme, jo, pokud máte teďkon strach z toho, že jste vůbec nic nestihli, stihnete. Možná ne tenhle víkend a budete to muset dohnat v rámci září, ale to půjde. Hlavně se nenechte vystresovat, ne fakt, no protože poslední víkend, že jo, to máte takový to. Teď bych si chtěl oddychnout, ale zároveň už jako máte pocit, že byste měli ty děti zabalit, protože přece jenom pozítří jdou do školy, že jo, pomalu, nebo popo, zítří. No, tak držím pěstí, ať si stihnete o víkendu alespoň trochu odpočinout a určitě k tomu pomůže ten nejlepší letní playlist. Právě teď Bob Marley, Sunshine.

0: Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si právě teď v éteru Hit Rádia. Přeju krásný páteční večer, doufám, že se máte hezky a doufám, že i ty naše letní songy pomáhají na tu lepší náladu, protože proto je tu máme, že jo, naprosto logicky. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let, to potrvá až do nedělních 18 hodin a za chvilku třeba tenhle song a ten je fakt skvělý, přísahám. Sheryl Crow, jediný, co chce, je mít trochu legrace. No, to je podle mě ideální motivace na víkend. Za chvilku k tomu taky Madonna nebo víkend.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: Rádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

v éteru Hit Rádia, krásný večer. No, mám pro vás tip na výlet, prosím vás. Na Pelhřimovsku je malá obec Kámen a tam teď 3 roky byl hrozný klid, jo, jako fakt. A to jenom proto, že se tam opravoval hrad Kámen. No a teď se po 3 letech otevře, je to tak. Celou dobu byl mimo provoz, ale teď se poprvé otevře zítra. Vstup bude zdarma. Asi bude narváno. Každopádně nejenom hrad je tím lákadlem, ale mají tam teď vylepšenou sbírku historických motocyklů. Takže pokud patříte mezi fanoušky hradů a ještě k tomu motocyklu, tak to je double zásah, jo. Každopádně myslím, že jako v rámci výletu skvělý tip, jo. Obec Kámen a hrad Kámen. To se poměrně dobře pamatuje. Další hity k tomu. Shows a Love Tonight právě teď.

0: a Be Mine v éteru Hitrádia. Krásný večer. A hlavně krásný pátek vám, co už máte volno. Po celém pracovním týdnu. Odpočívejte. Vy, co volno nemáte, držte se. Lepší radu asi nemám. Za to mám perfektní letní playlist. Poslední summer party tohoto roku je v plném proudu. No a za chvilku vyrazíme na Ibicu. Ano, ano, pojďme společně na pláž. Venga Boys už za chvilku do uší, tak buďte s námi.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Bydlet o úroveň výš?
1: Můžete i vy.
3: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
1: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
3: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
1: Rezidence Level 21.cz.
4: Když život prudce zastaví.
5: Zase jsem ji našel v tramvaji.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
0: tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Rádio.
1: Je to tak, summer party poslední letošního roku je stále v plném proudu. A to znamená ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. A teď už song, který myslím milujete fakt úplně všichni. Tohle to je Pedro.

Bruno Mars a Count on Me v éteru Hitrádia. Přeju vám krásný večer. My si dáváme summer party a k létu určitě patří i pobyt venku v přírodě. To je jasný. Ale pozor, ne vždycky je to pohodička. Jo, o tom už teď ví jeden chlapec, je to teda čínský mladík. On se vydal kempovat, což byste si řekli, super, miluju kempování, jo. Akorát, že on v tom lese byl po několik hodin vystaven zvukům cikád. Kdo už jste cikády slyšel, víte, že umí být poměrně hlučné, jo. Asi byste ale nevěřili, že on musel potom vyhledat lékaře, protože se mu výrazně, jakože fakt výrazně, zhoršil sluch. Jenom z toho, že několik hodin byl nucený poslouchat prostě cikádí vyřvávání, jo. Poškození naštěstí nebylo trvalý, takže se mu...

sluch normálně vrátil. Ale teď si to vemte. Prostě si řeknete, jo, příroda, budu v klidu, vyzenovaný, budu jen poslouchat zvuky přírody. A ono, hele, ne, oni ty zvuky přírody paradoxně dokážou být pěkně nebezpečný. Tak jestli zvažujete ještě nějaký to kempování, tak nehleděte na ty bouřky, které se na nás chystají, tak pozor na tady ty hmyzy, jo? Pač u nás je teda větší šance, že vám vleze do ucha škvor, nebo se to alespoň celý dětství říkalo, ale stejně. Bacha na tu přírodu, jo? To si radši do uší, pusťte další letní hity Shaf a Mambo Italiano právě teď.

0: Tohle jsou Elton John a Dua Lipa. Přeju vám krásný večer z Hitradia. A taky krásný pátek. Doufám, že už máte nohy nahoře, pohodička, možná nějaký drinčík, něco dobrého k tomu, hlavně žádný stres. No, pokud přece jenom jste třeba teď v práci, držte se, to zvládnete a aspoň víte, že bez vás to prostě nejde. A my si k tomu navíc dáváme ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Za chvilku třeba tohle. Společně s Debbie se dotkneme slunce, k tomu PH Electro nebo Maxar, tak buďte s námi.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

Tanečná pecka Another Night, Mexar a Real McCoy v éteru Hitradia. Přeju krásný večer zpátky do roku 2026. No a prosím vás, asi jste si všimli, že zemřel norský král a Norsko už má tak nového krále, jeho syna. A vlastně nejvíc takový zajímavý na tom celým je to, kdo je jeho žena. Jo, on totiž na v podstatě i přes námitky veřejnosti a tak dále, tak si vybral poměrně kontroverzní ženu s tím, že teda ona už, když se potkali, tak byla matka samoživitelka a hlavně za sebou měla dost divokou minulost, jakože hodně divokou, jako hodně večírky, hodně zakázaný látky a tak jo. No a mně z toho plyne jedno naprosto zásadní poučení, že za prvý opravdu pohádky se dějí, protože z téhle dámy z Mette Marit je dneska vlastně norská královna. Takže ano, dámy, stále máme šanci. Jo, nehledě na to, jestli jste měli třeba nějaký divočejší roky, nehledě na to, kolik je vám let, ještě stále se můžete stát královnou. A já si myslím, že to je ale výborná motivace. Takže hurá na lov princů a k tomu velmi slavná dvojčata. Tohle jsou Veronikas a Untouched.

Temperature Self-Aware v éteru Hit Radio. Přeju všem krásný večer, díky moc, že i dneska jste si nás vybrali za svoje parťáky. Za chvíli 9, já se s vámi tak pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek toho pátečního večera. Nezapomeňte, že Summer Party, a to znamená, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let, jsou s vámi až do nedělního večera. Takže ano, ať už se rozhodnete ten poslední prázdninový víkend trávit jakkoliv, tak ten nejlepší letní soundtrack k tomu máte. Tak se mějte krásně, za chvilku třeba tohle. Geniální letní věc. El Profesor, Bongo Cha Cha Cha, taky Harry Styles nebo Mark Korn. Tak buďte s námi. Ahoj. Hit Radio. Hit Radio.

0: Bydlení je pro Česko velké téma. A nejen pro Česko. Pokud si hledáte bydlení, víte, jak těžké je najít něco s rozumnou cenou. Případně jak komplikované je si dneska vlastní bydlení postavit. Je to téma i pro samotnou Evropskou unii. Na telefonu je europoslankyně Klára Dostálová. Tak jak velké téma je pro Evropskou unii bydlení?
1: Evropská unie vlastně poprvé začala řešit bydlení jako samostatnou politickou prioritu. Dokonce ustanovila výbor House, který se právě bytové krizi věnuje, protože to se netýká jenom České republiky, opravdu se to týká celé Evropské unie a sama Evropská komise přiznává, že je potřeba prostě postavit miliony bytů, aby vlastně občané Evropské unie měli vůbec kde bydlet, aby prostě mladí lidé měli kde začít, protože porodnost není problém jenom v České republice, ale i v celé Evropské unii, že právě mladí lidé většinou nedosáhnou na to první bydlení a pak samozřejmě odkládají založení rodiny. A tak dále.
0: Jaké má Evropská unie možnosti pomoci?
1: Tak samozřejmě pro Brusel je velmi důležité, aby pomohl s reformami, které právě pro to bydlení, aby prostě členské státy mohly začít rychleji stavět, tak jedny z nejdůležitějších věcí jsou pravidla veřejné podpory. To se podařilo změnit v prosinci roku 2025, to znamená města i obce mohou začít stavět jak sociální, tak dostupné bydlení. Pro nás je důležité zejména to dostupné bydlení právě pomocí zjednodušených pravidel veřejné podpory, kolikrát nepotřebují už ani souhlas Bruselu, vyčlenují se na to speciální peníze, fondy, chce se zapojit i Evropská investiční banka, dokonce umožnila v rámci takzvaného midterm hodnocení, to znamená střednědobého hodnocení programového období 21 až 27 vyčlenit speciálně peníze jenom na bydlení. Po roce 2028 budou samozřejmě i v rámci kohezní politiky peníze na bydlení, které si to členské státy musí dát do takzvaných národních regionálních plánů partnerství, takže dělá všechny tyto kroky. My ale nechceme, aby Evropská komise přijímala nějakou speciální legislativu, protože jsme přesvědčeni o tom, že to musí zůstat v kompetenci členských států, to znamená regionů, měst a obcí jednotlivých zemí.
0: A může Evropská unie zlevnit Čechům bydlení?
1: Tak je potřeba samozřejmě říct, že sama Evropská komise žádnou bytovou krizi nevyřeší. Tam je důležité, aby ona prostě zjednodušila a deregulovala ty požadavky, které má, aby se pokusila vlastně, a ona už to dělá, to musím říct, že dělá, snažit se zjednodušit povolovací procesy. My v podstatě i tím novým stavebním zákonem v České republice tomu jdeme hodně naproti, protože ona vlastně prosazuje Evropská komise, aby to bylo všechno pod jednou střechou, aby lidé neběhali po dotčených orgánech jako šílenci. A prostě to stavební povolení netrvalo několik let, zejména na bytové domy, takže to se snaží jako zrychlit, snaží se samozřejmě připravit peníze pro to financování, ale sama tu bytovou krizi nemá jak vyřešit, to samozřejmě musí ty jednotlivé členské státy za podpory těch nástrojů, které Evropská komise může nabídnout. Ať už je to financování, zlepšení pravidel veřejné podpory, ale třeba co my ještě se snažíme tam prosadit je, aby bydlení nespadalo do dluhové brzdy, protože je potřeba si uvědomit, že velká města financují obchvaty, silnice, metra, já nevím, prostě všechny takovouhle velkou veřejnou infrastrukturu a hodně se zadlužují a pak vlastně na to bydlení se pořád posouvá ta priorita dozadu a dozadu a kdyby bydlení nespadlo do dluhové brzdy, tak si myslím, že by ty města se jim taky rozvolnila ruce.
0: Bydlení v Evropské unii a v České republice samotné a také mýtům kolem něj se věnujeme v našem podcastu. Najdete ho na našem webu. Hit Radio. Hey,

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Ratatararararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
0: Hit Radio.

Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Radio Kontakt.
1: Chihuahua. Chihuahua.